0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
3: Myslíš, že to je tím?
2: Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se i přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
3: Možná máš pravdu. Ale určitě je tahle země pěkně skurvená.
2: No tak to každopádně. Ostatně jako jakákoliv jiná země.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Fuj, ty smrdíš. Dobře, co jsi to kurvu dělal?
2: Jak dělal? Co dělal? Ona dělala. Co jsem měl dělat?
0: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Slušnej rok pro pamětníky.

Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rockovýradio.cz.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Tak jsem slyšel, Karle, že si tomu Pražákovi načechral pilíř.
3: Starej se o hroby, Havrane.
2: Ano, ano, dopředu se to jezdí, ale zacouvat to už ho chce Fištrona.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samolepku na adresu samolepka@rockoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rockoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Srovnejme si čas. Přesně za 20 minut se sejdeme u stolu.
3: Nemám hodinky.
2: Dobře, tak za 15.
0: Rock Radio. Konec legrace.

dá se zpěvák na inzerát do naší nudní party. Není to žádnej med, tak kdo z vás to zkusí?

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Ty tě tam úplně zbeblí, ty holky!
2: Mámo, že ty půjdeš taky klečet? Teď si byla na mě moc ošklivá. To je na klečení.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na Rockový Rádio CZ.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Konec konců, to je její věc, v každém případě ji čeká soud.
3: Jaký soud? Máňa říkala, že dokud já se nevystěhuju, tak to není směroplatný.
4: Já na ní žalobu v každém případě podám.
2: Ale ne, to není třeba, pane inženýre. Není třeba, aby každá rodina podávala žalobu zvlášť. Žalobu podáme kolektivně a bude to jeden velký proces.
3: Jaký proces?
2: Velký.
3: Máňo, oni říkají, že...
2: Máňo? Máňa je tady?
3: Ne.
2: No tak se nám ukažte, Máňo. To kde pak jste? Neschovávejte se.
5: Já nejsem žádná paní doktorka.
2: Ne. Já myslel, že jste doktorka práv, když tak přesně víte, co je to směroplatné.
5: Já uklízím na OPBH a tam jsme takový případ měli. Lidi si to rozmysleli a nikdo je nemohl nutit.
1: Rock Radio. Konec legrace.

Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Trezorovej obsah v moderním kabátě. To je nabídka sobotního rockového referenda. Jedničku mají Ex Argema s albem Velká Morava z roku 2012. Dvojku dostali Ingot a jejich letošní deska 100 černých let. Nebo můžete zvolit Zemětřesení 2 a album Finále z roku 2023. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rockovyradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
5: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.

DABu i FM nebo na radia.cz. Já nový plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.

0: Zprávy. Hezké čtvrteční ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Za účasti prezidenta Petra Pavla bude dnes Bezpečnostní rada státu pokračovat v debatě o nové armádní koncepci. Jednala už o ní v polovině června. Premiér Andrej Babiš následně řekl, že související agenda byla tak široká, že se jí nepodařilo stihnout. Pavel s Babišem by se dnes na jednání měli vidět poté, co premiér odmítl setkání kvůli summitu Severoatlantické aliance. Letošní červen byl v Česku třetí nejteplejší od roku 1961. Průměrná teplota 19,1 stupně Celsia byla o 2,6 stupně vyšší než normál z let 1991 až 2020, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Počet obětí zemětřesení, které minulý týden ve středu zasáhlo sever Venezuely, vzrostl na 2295. Podle deníku El País to ve středu řekl předseda tamního parlamentu Rodriguez. V úterý uváděl nejméně 1943 mrtvých. Záchranné práce a odklízení trosek pokračuje. Tenistky Barbora Krejčíková, Karolína Muchová a Nikola Bartuňková postoupily do třetího kola Wimbledonu. Předloňská šampionka Krejčíková zdolala Rusku Miru Andrejevovou a utká se s Bartuňkovou, která porazila Krajanku Kateřinu Siniakovou. Nasazená desítka Muchová uspěla po výhře nad Číňankou Chang Shuai. Rock Radio. Počasí. Dnes bude většinou polojasno, v jihovýchodní polovině území bude zpočátku oblačno až zataženo a na východě ojediněle se slabým deštěm. Během dnes hlavně na horách s malou pravděpodobností ještě vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 29 stupňů Celsia, jinak se budou teploty pohybovat mezi 22 až 26 stupni.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Bouralo se na D1 u Brna ve směru na Ostravu. Na 194. kilometru se srazily dva nákladňáky a jsou tam neprůjezdné dva jízdní pruhy.
1: Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio, rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci.
2: Jo, aha, já jsem si nezapla mikrofon.
0: To je ale dobrý start.
2: Ale řekla jsem to taky, akorát vy jste to neslyšeli, přátelé. Ano, dobré ráno, čumáci, zdraví vás Anabel.
0: A Zuzka.
2: Jsme tady opět osamocené, náš malý pitaval z velkého města už se dostavil do Dubrovníku, bylo konečně. To náročné, trvalo mu to jenom 24 hodin, asi 16 letadel. O tom si řekneme, když tak později, každopádně my si dáme nějaký adrenalínek po ránu, Arakain.

Nazareta Dream On na Rock Rádiu v rokovém rozjezdu. Přátelé, i dnes budeme rozdávat lupení. Jako celý týden tady mám dva lístky na Rockfest Dačice, který začíná 23. a končí 25. července. Hraje tam Tlustá Berta, Civilka, Proteus, Alkohol, Komunál, Doga, Trautenberg a spoustu dalších kapel. Takže pokud byste se chtěli takhle tři dny poveselit, udělat si třeba nějakou dovču rovnou na festivalu, tak podmínky jsou jako vždycky stejný. Napište nám na náš messenger, ať už Instagram, Facebook, připište telefonní číslo a po 8:30 zvedejte telefon. No a teď už jdem na další muziku, Nickelback, How You Remind Me.

0: Ladíte Rock Radio, rockovej rozjezd, tohle byli Bratři v metalu a jako vždy dodržujeme časový harmonogram nastavený Honzíkem, takže teďka patří tento moment, abychom ho přáli dnešním oslavencům. 76 let slaví Roy J. Bittan, americký hudebník, který se proslavil jako dlouholetý člen E Street Bandu Bruce Springsteena. Jinak je přezdívaný The Professor, neboli Profesor, a k E Street Bandu se připojil už v roce 1974. Hraje na klavír, varhany, akordeon a taky syntetizátory. No a dneska by oslavila 88 Dee Palmer, dříve David Palmer, britská aranžérka a hráčka na klávesi, která se proslavila jako členka rockové skupiny Jethro Tull. Jinak aranžovala jim partitury, mě to dneska jde, to mluvení smyčcových nástrojů pro písničky koncem 60. a 70. let. V roce 76 se stala členkou Jethro Tull. A jinak zajímavostí je, že v roce 2004 oficiálně oznámila, že podstoupila chirurgický zákrok ke změně pohlaví a od té doby používala jméno Dee Palmer. Jinak bohužel se svých narozenin nedožila o pouhý 2 týdny, opustila nás 13. června 2026. Takže Dee, přejeme všechno nejlepší tam hore, Royovi tady dole, ať je tady ještě pár let, minimálně 76, to už je zasloužený věk. A zde narozeninová píseň. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Za chvilku naše milovaná Alice Koprová, zůstaňte s námi.
1: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
3: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
7: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
8: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
7: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
8: A můžete využít i výhodné financování.
7: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
9: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
10: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné

0: Alice Cooper na Rock Rádiu v rokovém rozjezdu. Je 6.29 za pár vteřinek přesně půl, takže jedeme na čas a Zuzka má pro vás zprávy.
1: Po vydatném obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Co se děje?
2: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček budou dnes dopoledne jednat na úřadu vlády se zástupci českých firem, které působí na Ukrajině. Tématem schůzky bude větší podpora firem ze strany státních institucí, jako jsou Národní rozvojová banka, Česká exportní banka nebo exportní garanční a pojišťovací společnost. Nad Bodamským jezerem, které leží na pomezí Německa, Švýcarska a Rakouska, se sformovalo tornádo. Oznámila to podle agentury DPA německá meteorologická služba. Bouřky si v Rakousku vyžádaly jednoho mrtvého, ve Švýcarsku vedly k velkému sesuvu půdy. Fotbalisté Plzně v druhém utkání letní přípravy nepotvrdili roli favorita a jen remizovali s Trnavou 1-1. Také Olomouc se s jiným slovenským celkem s Kalicí rozešla smírně, a to bez branek. Ostrava porazila po obratu Kroměříž 3-1, ligový nováček Zbrojovka Brno porazila Tysokéčke 4-2, Pardubice si připsali dvě remízy, 1-1 s Opolím a 2-2 s Žilinou.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude většinou polojasno, v jihovýchodní polovině území bude zpočátku oblačno až zataženo a na východě se ojediněle objeví ještě slabý déšť. Během dne budou hlavně na horách s malou pravděpodobností ještě přehánky, večer bude v severozápadní polovině území oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty do 29 stupňů na jižní Moravě, jinak do 26 stupňů.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D1 se stále řeší nehoda ve směru na Ostravu na 194. kilometru, na D6 se bouralo ve směru na Karlovy Vary na 40. kilometru a pozor si dejte taky na D2 ve směru na Bratislavu na 48. kilometru.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: YouTube, beautiful day, ano, krásný den, doufejme, bude i dneska. Mě čeká malování, každopádně my jsme se se Zuzkou rozhodli s vámi probrat závislosti. Zuzi, cítila ses někdy závislá na něčem?
1: To já jsem na spoustě věcí závislá, vlastně nevím, jestli to budu říkat tady
0: my na hlasové. My to chceme slyšet.
1: Ne, tak rozhodně sladký, to já miluju, to bez, jako den bez sladkýho si neumím představit. Den bez piva skoro taky ne.
0: Takže nenápadně nám naznačila, že je trošku alkoholička, ale jinak je všechno v pořádku.
1: Tvoje závislosti si necháme do dalšího vstupu.
0: Ano, nebudeme to tady plejtvat, jsme tady sami dvě, takže potřebujeme každý vstup. Určitě probereme i závislosti nějakých slavných rockerů, protože jich nebylo málo. Každopádně my se vás ptáme, aby jsme si pokecali i s vámi, jestli jste někdy měli nějakou závislost, kterou jste buď porazili, nebo s ní bojujete. Můžou to být i legální věci, nemusí to být pouze tvrdý drogy a tak dál, takže napište nám příspěvek, najdete na našem Facebooku Rock Rádia. Už za chviličku Rammsteini a Du hast.
2: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
3: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
2: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Jsme mladí
9: a neklidní.
8: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
10: Piráti, jdeme! Ahoj!
9: Kdo si hraje nezlobí, ne?
8: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
11: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
12: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Za chviličku budeme mít 7 hodin a to znamená jediný, že Zuzka má pro vás, co se do zpráv nevešlo.
2: Po ničivých záplavách způsobených bouří v Řecku hledalo stádo ovcí úkryt. Místo bezpečí ale našli skleník s konopím a sežrali ho 270 kilo.
1: Ty kráso, a technický, anebo nějaký jako...
2: Údajně to bylo léčebný konopí, takže to asi přežili holky bez nějakých větších halucinací.
1: Já jsem chtěla říct, že si tam běhali zmaštěný pak, tyjo, mezi tě, že v těch loužích, víš, jako než to tam od to, no tak to je vtipný.
2: I když nevím, jako já se v tom nevyznám, jak to funguje, jestli to léčebný si v tom i přesto jako není něco málo, co by tě trošičku...
1: No tak takhle, je pravda, že v léčebným by mělo být asi THC.
2: Já si myslím, že tam něco málo bude, tam takže jako... možná byly holky veselý. Jako
1: ty krása, tak ale každopádně ten pěstitel asi neměl dobrý den, když zjistil, že celá jeho úroda skončila v ovčím žaludku.
2: Tak nejen, že jako záplavy, ale ještě přijdeš o trávu.
1: Ale jestli ty ovce pak byly na maso, tak to mohlo být docela...
2: Zajímavý,
1: mám tady takové
2: viď?
1: Dobré koláčky.
2: Jako my krmíme slepice naše taky jako všim možným a lidi si pochvalují ty vejce, takže
1: jo,
2: si myslím...
1: A že konopí jim jako... nedáváte teda?
2: Konopí myslím si, že jsme ještě neskoušeli, ale co není, může být.
1: Tak když tak nějaký seženu, ale máme spousta přátel na vesnici, pěstují tam kde co, tak můžeme zkusit krmit konopím a uvidíme, jak budou vajíčka.
2: Až zelený vejce do práce, tak víš co.
1: Proč je to vajíčko zelený? No tak děkujeme za krásný ovčí vstup a teď si dáme Jiřího Schellingera. Jsem prý blázen jen jako ty ovce na té trávě.
0: Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek.

0: Tetovaný milionář Bruce Dickinson je přesně 7.00, takže máme maličko zpoždění, což mě velmi znervozňuje, tak pojďme na zprávy počasí a dopravu.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdu s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
4: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké ráno máme, krátce po sedmé jsou tu další zprávy. Premiér Andrej Babiš nevidí důvod ke schůzce s prezidentem Petrem Pavlem k summitu Severoatlantické aliance, protože vláda splnila všechna nařízení ústavního soudu. Babiš to prezidentovi napsal v úterý v dopisu. Pavel ve středu deníku CZ řekl, že Babišovi několikrát nabízel osobní setkání. Babiš ale podle ní nesouhlasil, protože z jeho pohledu je všechno rozhodnuté. Přerovský soud se dnes bude znovu zabývat případem loňské krádeže kabelů na hlavní železniční trati u Lipníku nad Bečvou, která na desítky hodin omezila dopravu. Z činu se zodpovídají tři muži, hrozí jim až 6 let vězení. Ukrajina může velmi brzy otevřít zbývající kapitoly vyjednávání o přistoupení k Evropské unii. Během zahajovací ceremonie irského předsednictví v Radě Evropské unie to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ve svém projevu v Dublinu zdůraznil další tlak na Rusko a zkritizoval, že stále existují evropské firmy, které jsou kontrolovány Moskvou. Do vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa dnes vstoupí úřadující evropští šampioni Španělé. Jeden z favoritů turnaje změří v Los Angeles síly s Rakouskem od 21 hodin. Vyhrát teprve druhý zápas play-off v historii se pokusí domácí Spojené státy. Rock Radio, počasí. Dnes bude většinou polojasno, v jihovýchodní polovině území zpočátku oblačno až zataženo a na východě ojediněle se slabým deštěm. Večer bude v severozápadní polovině území oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty na jižní Moravě do 29 stupňů Celsia, jinak naměříme od 22 do 26 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Na D6 se bouralo ve směru na Prahu na 32. kilometru, na D1 se taky řeší nehoda na 61. kilometru ve směru na Prahu, auto tam narazilo do svodidel a na D2 pozor ve směru na Bratislavu, tam se srazil nákladňák s osobákem na 48. kilometru.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Při čtvrtečním, je čtvrtek?
0: Ano,
3: je čtvrtek. Já jsem teď nevěděla, co je za den v týdnu. Při čtvrtečním ránu vás zdraví Anabel.
0: A Zuzka.
3: Přátelé, připomínáme, že dnes rozdáváme lupeny na Rockfest Dačice, takže si stále můžete psát na náš Messenger. A taky pro vás máme téma dne a tím jsou závislosti, už se tam hezky rozepsali, takže to určitě v týdle i další hodince probereme. A samozřejmě nás čeká skvělá muzika, teď třeba Aleš Brichta, tak jdem na to.

Def Leppardi, Love Bites na Rock Rádiu v rokovém rozjezdu. Dneska s váma rozebíráme závislosti všeho druhu a pojďme si říct, že na rockové scéně není málo rockerů, který neprožili alespoň jeden druh nějaký závislosti. Bohužel to nebývá na čokoládě a ani na ničem neškodným, ale na opravdu tvrdých drogách. Například nebo štík Ozzy, ten patřil k nejznámějším symbolům divokého rockového života. Bojoval s alkoholem i drogama po mnoho desetiletí. Několikrát dokonce podstoupil léčbu a opakovaně se vracel ke střízlivosti a zpátky zase k závislostem. Steven Tyler, zpěvák skupiny Aerosmith, přiznal závislost na heráku, kokainu a alkoholu, absolvoval několik odvykacích léčeb a dneska patří mezi nejznámější osobnosti, který otevřeně hovoří o tomto tématu. Mezi další závisláky slavný patří třeba Nicky Six, Alice Cooper, který měl těžkou závislost pro změnu na alkoholu. Od roku 1983 je střízlivej a často pomáhá ostatním lidem v léčbě se závislostí. No a jinak samozřejmě James Hetfield, ten taky chlastal jako duha, když to řeknu lidově. Léčbu podstoupil několikrát, naposled v roce 2019, takže to není zas tak dávno na to, kolik je mu let. No a my se o tomto tématu bavíme i s váma, vy nám můžete napsat své závislosti, ze kterých jste se dostali pod příspěvek na našem Facebooku. Za chviličku si dáme vaše komentáře a teď už Calling Wherever You Will Go.

0: Avenged Sevenfold na Rock Rádiu Nightmare, neboli Noční můra. No a Noční můra může být i závislost, o kterých se s váma dneska bavíme na našem Facebooku Rock Rádia. Docela mě překvapil Alčule, který se přiznal k tomu, že bral 25 let pervitin a že mu pomohl až Apolinář. Je rok čistej a je mu skvělé, že nás právě teď poslouchá. Alan se jmenuje.
1: Ty brďo,
0: jako musím říct, že jako respekt a no. Já teda přidám svoji závislost do plénu. Já 3 měsíce po 25 letech hulení nehulím, takže gratuluju Alčule, zdravím a držím palce všem, kteří sekli s nějakou závislostí, která je dlouhodobě obtěžovala, protože sama vím, že to není sranda. Prošla jsem si let's chims a jsem na sebe velice pyšná, že teď jako to mám takhle, jak to mám. Tady ti píše Láďa přímo tobě, Zuzi. No. Tyjo, Zuzko, ty by si bez piva umřela. Prej tím nechci naznačovat, že jsi alkoholik. Já před půl rokem prošel léčbou závislosti na alkoholu. To nikomu nepřeji. Život je krásný pohledem střízlivé mysli. Naprosto souhlasím s Láďou.
1: No, dobře.
0: Co nechceš si dát challenge, Zuzanko, že bez pivečka, že bys to dala?
1: No, tak já nechlastám každý den, nebo takhle, já nechlastám vůbec. Mně stačí 2 malé piva, jsem spokojená, takže si myslím, že mám takovou hezkou závislost.
0: Jo, to je jak můj táta, ten celý život pije 2 až 3 piva večer, jakoby u telky a taky si nemyslí, že alkoholik.
1: Prostě je to taková česká.
0: Ale má, je no, prostě zvyklý, takhle dělá to takhle celý život a jako je mu 83 let, musím tady zaklepat, takže vypadá poměrně zdravě a je pravda, že on teda jako je velký chlap 2metrový, takže no, s ním to jako neudělá
1: to
0: vůbec nic.
1: No.
0: No, nevím, jestli on to vyběhá, ale vysedí určitě. A ještě poslední zatím z vašich komentářů vezmem. Dobré ráno, čumáci, kouřil jsem od základní školy, s tím se podařilo přestat, alespoň tak, že jsem přešel na elektronickou. Není od to žádná výhra, ale alespoň nesmrdím a nestojí to tolik peněz. Ovšem pivíčka a slušného roku, tam je to marný boj, toho se nikdy nevzdám.
1: Tak hlavně toho slušného roku, že?
0: Přesně, toho se nevzdávejte, přátelé. A už za chviličku si dáme 3 sestry a hrábě.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
2: Stres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yeso!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně.
9: Ty jo, já natřel plot už i sousedovi.
10: Petře, jedeme živě.
9: A sakra.

0: Pearl Jam na Rock Rádiu v rokovém rozjezdu. Za pár vteřinek je 7.30 a Zuzka má připravený další přehled zpráv, tak jdem na to.
1: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Co se děje?
2: Hezké ráno je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček budou dnes dopoledne jednat na úřadu vlády se zástupci českých firm, které působí na Ukrajině. Tématem schůzky bude větší podpora firem ze strany státních institucí, jako jsou Národní rozvojová banka, Česká exportní banka nebo exportní garanční a pojišťovací společnost. Nad Bodamským jezerem, které leží na pomezí Německa, Švýcarska a Rakouska, se sformovalo tornádo. Oznámila to podle agentury DPA německá meteorologická služba. Bouřky si v Rakousku vyžádaly jednoho mrtvého a ve Švýcarsku vedly k velkému sesuvu půdy. Fotbalisté Plzně v druhém utkání letní přípravy nepotvrdili roli favorita a jen remizovali s Trnavou 1-1. Taky Olomouc se s jiným slovenským celkem z Kalicí rozešla smírně, a to bez branek. Ostrava porazila po obratu Kroměříž 3-1, ligový nováček Zbrojovka Brno porazila Tysokéčke 4-2 a Pardubice si připsali dvě remízy 1-1 s Opolím a 2-2 s Žilinou.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude většinou polojasno, v jihovýchodní polovině území zpočátku oblačno až zataženo a na východě ojediněle se slabým deštěm. Nejvyšší teploty na jižní Moravě až 29 stupňů Celsia, jinde od 22 do 26 stupňů.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D1 opatrně na exitu číslo 361 se bourala na nájezdu směr Polsko. V Třebíči se řeší nehoda dvou autobusů na Bráfově třídě a v Praze se bourou na Kbelské směr Novopatská, tak tam počítejte se zdržením.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Škorpíci na Rock Rádiu v rokovém rozjezdu. Zuzko, vždycky mi Honzík čte něco z historie, tak dneska to přečtu já tobě, jo?
1: Tak jo, pojď.
0: V roce 1991 Axl Rose způsobil výtržnosti během koncertu Guns N' Roses, potom co skočil do davu, aby jednomu z fanoušků odebral fotoaparát. V té době ještě totiž lidi neměli mobily. Dneska by asi skočil, aby někomu rozbil hubu kulit. No dneska by tam musel teda vykosit asi veškerý ty fanoušky pod pódiem, protože...
1: A nebo zakázat telefony, jak se to teďka už dělá.
0: Ano, přesně, teď se to začalo dělat, jinak tehdy bylo víc než 50 lidí zraněných a 15 fanoušků zatčeno.
1: Cože?
0: Takže to byly takovýhle taškařice, tyjo, tam se s tím ještě jako moc nepárali, bych tak řekla.
1: Já bych na to reagovala tvou oblíbenou reakcí na tyhle ty Honzovy historické události. Wow.
0: Viď, seš ohromená.
1: Ano.
0: Já tež, no tak radši pojďme na další muziku, za chviličku Lucie.
2: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
3: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
2: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Trautenberg.
4: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebra.
5: Migové.
4: Harley.
5: Krucipisk.
4: Vypsaná fixa.
5: Jdeme na Hrady.
4: 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
9: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.

0: Ladíte rockovej rozjezd na Rock Radio, tohle byly Place Vendome. A slyšíte to? Já jo, zdáli slyším zvuk motorek, takže pojďme na Marcela a jeho motohvizdy.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Když oznámila společnost MotoGP Entertainment, tedy bývalá Dorna, že našla společnou řeč s výrobci motocyklu a v Brně se podepsala vzájemná smlouva o MotoGP na příštích 5 let, jednou z prvních věcí, které jsem zkonstatoval, byl fakt, že se konečně hnou pomyslné ledy se zamrzlým přestupovým trhem. No a bylo to jako dominový efekt. Okamžitě se ozvali od Ducati, že si nechávají Marka Márqueze a k němu berou Pedra Acostu z KTM. Dosavadní jezdec Ducati Pecco Bagnaia pak oznámil, že se stěhuje do Noale, kde má své sídlo Aprilia. Ze stáje Trackhouse pak odchází aj Ogura, který Japoncům přinesl minulý víkend výhru po 22 letech, ale americká stáje má teď vůbec zamotanou hlavu s odchodem a je tak nějak počítali. Ale on má skvělou sezonu i jejich druhý jezdec Raul Fernández a tak si Američani řekli, že by byla vtákovina o něj přijít a podle zákulisních informací dorovnali nabídku, kterou měl Raul od stáje Tech 3 a je celkem jasné, že z týmu, kde se vám daří, asi nebudete odcházet. Zatím posledním oznámením je to od Yamahy, ta potvrdila, že po této sezóně od ní po 8 letech odejde bývalý mistr světa Fabio Quartararo a spolu s ním i jeho stájový kolega Alex Rins. V případě Quartarara se mluví hlasitě o jeho přechodu k Hondě. U Alexe to spíš vypadá na konec aktivní kariéry.
1: Rock Radio, Moto Keci.

0: Tři minutky před osmou Rolling Stones v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Utíká to docela rychle, veď Zuzi?
1: Úplně šíleně, nestíháme.
0: Že jo, nestíháme, máme zpoždění. Ne, máme to akorát Zuzka ty zprávy nemá přichystaný. Ale ona to jako vždy stihne, ona je superwoman.
2: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.

CZ. Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám. S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Ploty Dobrý CZ.

0: zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno, máme 8 hodin, jsou tu zprávy. Za účasti prezidenta Petra Pavla dnes Bezpečnostní rada státu pokračovat v debatě o nové armádní koncepci. Jednala o ní už v polovině června. Premiér Andrej Babiš následně řekl, že související agenda byla tak široká, že se ji nepodařilo stihnout. Pavel s Babišem by se dnes na jednání měli vidět poté, co premiér odmítl setkání kvůli summitu Severoatlantické aliance. Letošní červen byl v Česku třetí nejteplejší od roku 1961. Průměrná teplota 19,1 desetina stupně Celsia byla o 2,6 desetin stupně vyšší než normál z let 1991 až 2020. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Počet obětí zemětřesení, které minulý týden ve středu zasáhl sever Venezuely, vzrostl na 2295. Podle deníku El País to ve středu řekl předseda tamního parlamentu Rodriguez. V úterý uváděl nejméně 1943 mrtvých. Záchranné práce a odklízení trosek pokračuje. Tenistky Barbora Krejčíková, Karolína Muchová a Nikola Bartuňková postoupily do třetího kola Wimbledonu. Předloňská šampionka Krejčíková zdolala Rusku Miru Andrejevovou a utká se s Bartuňkovou, která porazila krajenku Kateřinu Siniakovou. Nasazená desítka Muchová uspěla po výhře nad Číňankou Chang Shuai.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude většinou polojasno, v jihovýchodní polovině území bude zpočátku oblačno až zataženo, na východě ještě ojediněle se slabým deštěm. Večer bude v severozápadní polovině území oblačnosti opět přibývat. Nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 29 stupňů Celsia, jinak se teploty budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D10 se bouralo na příjezdu do Prahy na prvním kilometru, na D35 se řeší nehoda ve směru na Hradec na 152. kilometru, kde auto narazilo do svodidel, a dva nákladňáky v sobě jsou na D1 ve směru na Brno na 171. kilometru.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci! Aby vám ovce nesežraly vaše zásoby marihuany, vám přeje Anabel.
1: A Zuzka.
2: Doufáme, že máte krásný čtvrteční ráno, před námi poslední společná hodinka. Jenom připomínám, že na náš Facebook si stále můžete psát o lupeny na Rockfest v Dačicích. No a taky probíráme téma dne, kterým jsou závislosti, takže pokud si s námi chcete pokecat, hoďte nám komentář na Facebook. Samozřejmě nás taky čeká skvělá muzika, tak začneme Nirvánou.

Krucipisk v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Dneska s váma, přátelé, probíráme závislosti všeho druhu a musím říct, že jste v komentářích velice vtipný. Zdeňka nám napsala: já jsem závislá na svých slepičkách. Mám víc jak 10 druhů, zakrslý i nosný, a tohle na fotce jsou největší fréři, paduánky. Ježíš, ty jsou, přátelé, běžte se podívat do komentářů, ty jsou tak cute. Oni mají normálně delší vlasy než já a vypadají opravdu, že zrovna dorazili z nějakého rockového festivalu. Paní píše: prostě punks not dead. No a potom jsem závislá na manželovi, když mi dojde místo, tak staví nový voliéry. Hezký den, holky. Zdeni, děkujeme za komentář, tohle nás opravdu pobavilo a slepičky jsou teda nádherný. Jako kdybych je měla kam v Praze na Budějovický dát, tak okamžitě ti píšu, ať mi pošleš nějaký vejce a nechám si je doma vylíhnout a odkojím je vlastnoručně. Každopádně pak tady máme krásný komentář od Kuby. Dobré ráno, čumáci, počítat se závislost na vás třech. Dandův humor, Zuzky hlas a Anabel smích. To mě těší, že někoho kromě iritace můj smích taky vyvolává závislost. To je hrozně hezký. Maroš píše: zrovna včera jsem si dal výzvu alespoň týden nebo 10 dní bez alkoholu. Jinak já a dobré pivo jsme nerozlučná dvojka, tak jsem sám zvědavý. No pak tady samozřejmě se hodně opakuje závislost na sladkým, tomu taky velice rozumím, to je tam třeba v 10 komentářích minimálně, že jste závislí na sladkým. A tady Angel píše: já jsem závislý na svých morčatech, neplánoval jsem mít velkou rodinu, byl to roztomilý omyl, ale nějak jsem je musel dát pryč a tak jsem v noci objednal klec a budu mít armádu, prostě jsou moje. Jakože se ti přemnožili morčata, mám to tak chápat? Ještě nám to když tak upřesni, prosím tě, jak je to s těma morčatama. No každopádně k vašim závislostem se ještě vrátíme a před námi Green Day.

0: Ocean Saver na Rock Rádiu v rokovém rozjezdu. Zuzka dostala jeden komentář soukromý do zprávy. Zuzi, můžeš nám ho, prosím tě, přednést?
1: Lukáš napsal po slovensky teda, co se stane, keď Zuzanka prestane pít pivo? To se nikdy nedozvíme. Děkuji, Lukáš.
0: To mi přijde naprosto skvělý. Ještě tady vyberu pár komentářů. David napsal, že je závislý na Black Sabbath a kromě toho má závislost na flákání a nemakání, ale bohužel celý život musí abstinovat.
1: To je smutný, no.
0: To je smutný příběh, ale velmi s tebou soucítím, Davide, jako já jsem teda hyperaktivní ADHD, takže abych se unudila k smrti, kdybych jako neustále něco nedělala, já bych jako...
1: Ale tyhle ty závislosti na jedný kapele, to je teda taky zajímavý, musím říct, že doopravdy jako znám lidi, kteří se zakoukají do jedné kapely a vlastně nic jiného neposlouchají, poslouchají jenom tu jednu kapelu.
0: Mám taky takový fanatický známý, který to takhle mají. Každopádně Kristian se nám tady docela otevřel. Kdysi jsem zkoušel všechno možný, trávu, pervitin, Last ve velkým, byl jsem dokonce těžce závislý na automatech. Dostal jsem se z toho, teď je mou závislostí nikotin s kofeinem. Bohatě to stačí. No tak na
1: to
0: kávě,
1: si myslím, že ještě jako...
0: jako my kávu tady, myslím, jedeme všichni a ve bez ranního kafe jsme tady všichni úplně vyřízený, máme migrény, umíráme a máme chuť se vzájemně povraždit. Takže
1: to
0: s vámi...
1: se děje i po kávě teda, ale menší množství.
0: Ale je to v nižší míře, ano, přesně tak, přátelé. Zůstaňte s námi, za chviličku Mr. Big.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Vše pro bagr CZ.
6: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr CZ.
7: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours. A už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Black Veil Brides na Rock Rádiu je 8.29 a nějakých 30 sekund, takže Zuzka má připravený jako vždy v půl, tentokrát sportovní zprávy.
1: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Slušnej výkop na Rock Rádiu.
2: Fotbalisté USA v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa porazili 2-0 Bosnu a Hercegovinu a postoupili do osmifinále. Belgičtí fotbalisté po nevídaném obratu zdolali v úvodním vyřazovacím kole na mistrovství Senegal 3-2 po prodloužení a postoupili také do osmifinále. Do vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa nestoupí úřadující evropští šampioni Španělé. Jeden z favoritů turnaje změří Los Angeles síly s Rakouskem, které prošlo ze skupiny po 44 letech. Utkání začne v 21 hodin středoevropského času.
0: Já jsem se zase zapomněla u té písničky.
2: To mě se ten podklad na ten sport líbí.
0: Mě, ale včera nám napsal dokonce někdo, že se mu taky líbil, pěkný, že by ano. Si to doma pustil, takže nejsem jediná. Já tady zase, to je dobrá muzika. Jsem to dlouho neslyšela takhle instrumentálně, no nic, jdeme dál.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
2: V Brně se bouralo na Jihlavské ulici, v Chebu na Ašské, v Praze na Kbelské a pozor si dejte taky na D10 ve směru na Prahu na příjezdu, na prvním kilometru se bouralo.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Serštank je na Rock Rádiu v rokovém rozjezdu je 8.37 a to znamená jediný, že ti z vás, kdo nám psali o lupeny na Rockfest Dačice, tak buďte ve střehu, protože jdeme vytáčet někoho z vás. A kdo nám nezvedne telefon, má smolík, voláme dalšímu, takže jdem na to.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
4: Jsme mladí
5: a neklidní.
4: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
6: Piráti, jdeme! Ahoj!
5: Kdo si hraje nezlobí, ne?
4: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko. Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
7: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
8: Jeden den, jedno místo a pořádná dávka z toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qrticket.cz.
9: Nazdar divočáci, zdraví vás Mára z kapely Civilní obrana. Letos slavíme 20 let, takže nás čeká hromada letních koncertů. Ten největší koncert v historii kapely Civilní obrana bude 14. listopadu ve Velký Lucerně, kde moc rádi uvidíme všechny skvělý fanoušky Rock Rádia. Tak přijďte.
10: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Začali nám hrát Europe, což teda nebylo úplně v plánu, protože my máme tady na lince našeho vítěze, tak to budeme mít s podkladem. Martine, seš tam? On nám to pověsil ještě ke všemu. To si děláš srandu. No tak to je výborný. Takže náš vítěz, prosím, se jmenuje Martin. Je z jižních Čech, dokonce říkal, že se známe někdy ze Slavonic, protože tuším, že z mého rodného městečka, kam jsem chodila na základní školu. Takže a mysleli jsme si, že ho trošku vyspovídáme. Ještě jsem mu kolikrát jsem mu řekla, ať vydrží na lince. Jo, počkej, ty máš vyplý mikrofon.
1: Musím říct, že včera, jak nám jako fungovala ta technika, že dneska jsme to jako dohnali.
0: Jakože, ale uznej, že se mu to zopakovala třeba 8krát.
1: Je to tak. No.
0: Je to tak. Hmm. Tak teď doufejme, že z něj teda dostaneme aspoň přes zprávy, kam mu to máme poslat a tak, ty lupeny. Každopádně lístky teda míří do jižních Čech za Martinem, který je kousek od toho města Konání od Dačic. Má to kousíček, myslím, že tam dojede klidně i na kole. No takže jdem si pustit Europe.

0: Avantejše na Rock Rádiu, ladíte rokovej rozjezd, no a my se s vámi pomaličku loučíme, je za 10, téměř za 10, 9, za 2 minutky bude. A já vám něco prozradím, na zítra se můžete velice těšit, protože Zuzanka opět vytáhla své skladatelské schopnosti. Minule naše narozeninová výzva měla docela úspěch, tak doufám, že se vám bude líbit i zítřejší, protože samozřejmě, když tady není pan Dík, tak musí zaskočit tady paní Pandová Zuzanka.
1: Ježiš, paní Pandová.
0: Prej to ne, ježišmarja, hlavně to ne. Ale Honzík by se toho hlavně mohl chytit.
1: No, tady už se toho párkrát chytil, ale vždycky jsem mu to velice rychle vysvětlila.
0: No, každopádně bude to humorný. Tady Zuzka to složila, společně jsme to naspívali a bude to song o Honzíkovi a jeho cestě na Dub do Dubrovníku. Myslím si, že by vás to mohlo pobavit. Každopádně já vám posílám poslední pecky v dnešním rokovém rozjezdu. Máme tam nějaký No Guitars, Led Zeppelin a pak už dorazí Kamil. Tak se mějte báječně a zítra naslyšenou, páček shledáček. Řekneš něco?
1: Páčko, já tady ještě zůstávám, víš, takže já se
0: Já vím, tak ona ještě, pardon, ona ta Zuzanka tu ještě bude, čau.

0: najdem snad.
1: Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na Autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké dopoledne, krátce po deváté, jdeme na další zprávy. Na úřadu vlády za účasti prezidenta Petra Pavla začala dnes ráno jednat Bezpečnostní rada státu. Pokračovat by měla v debatě o nové armádní koncepci, kterou začala v polovině června. Související agenda byla podle premiéra Andreje Babiše tehdy tak široká, že bylo potřeba radu svolat znovu. Přerovský soud se dnes bude znovu zabývat případem loňské krádeže kabelů na hlavní železniční trati u Lipníku nad Bečvou, která na desítky hodin omezila dopravu. Z činu se zodpovídají tři muži, hrozí jim až 6 let vězení. Ukrajina může velmi brzy otevřít zbývající kapitoly vyjednávání o přistoupení k Evropské unii. Během zahajovací ceremonie irského předsednictví v Radě Evropské unie to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ve svém projevu v Dublinu zdůraznil další tlak na Rusko a zkritizoval, že stále existují evropské firmy, které jsou kontrolovány Moskvou. Ve Wimbledonu dnes bude usilovat o postup do třetího kola 5 českých tenistů. Na trávě v londýnském All England Clubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menčík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude většinou polojasno, v jihovýchodní polovině území i oblačno a na východě ještě slabě zaprší. Večer bude v severozápadní polovině území oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 29 stupňů Celsia, jinak se teploty ty nejvyšší budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: V Domažlicích se bouralo na Masarykově ulici, srazily se tam dva osobáky a dvě větší nehody se řeší v Praze. Jedna v ulici k Barandovu a další na Strakonické. Tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový dopoledne.
2: Tak Zuzko, díky a uděláme takový malej teasing teďkon, jo?
1: No.
2: Hele, za chvilku nás čekají Škvoři a ty momentálně makají na nový desce, která by měla vyjít v říjnu. Mm-hmm. A už za měsíc z ní uslyšíme první single.
1: Tam tady? Pustí. Tady?
2: Tady na Rock Rádiu, samozřejmě. Jo. Samozřejmě. A půjde ven teda ještě před vydáním té desky. Hezky. A já už jsem to slyšel, haha.
1: Jak to?
2: Já jsem byl za klukama se podíval ve studiu.
1: No a dobrý?
2: No, jako super.
1: My jsme řekl, že kdyby to bylo blbý.
2: Ne, fakt, jako byl jsem z toho nadšený, ta první písnička, kterou mají připravenou, kterou, já nevím, jestli to můžu říkat teda, doufám. Asi jo, snad, tak to jsou taky věci, které jako, víš co, tak kterou mají připravenou, která vyletí teda začátkem srpne, tak ta se jim povedla.
1: No tak vidíš, to se těšíme.
2: Takže přátelé, fanoušci kapely Škvor, máte se na co těšit, už za měsíc první single a v říjnu nová deska. Takže já už jsem to slyšel celý.
1: Celou desku?
2: Celou, to jsem si poslal. Nemohl jsem se od toho odtrhnout, ale pouštěli to, já jsem to poslouchal a říkám, ty brďo, super. Mm. Takže dobrý, takže se těšíme na kapelu Škvor. Každopádně my se hneme ještě do archivu a dáme si pokřivený pohled, ale předtím ještě kapela Duhů. Zuzko, díky a měj se hezky a my jdeme na rokový dopoledne.

0: Offspring na Rock Rádiu při čtvrtečním dopolední v 9 hodin a 19 minut a už jen dva dny nám schází do toho, aby jsme rozhodli, jaký album v sobotu večer od 19 hodin budeme poslouchat. Nabídku máte na našem webu rockovyradio.cz a pořadí se nám změnilo. Koukám na to aktuálně, celou dobu vedlo zemětřesení, dvojka, ale už vede Ex Argema a jejich Velká Morava. Já jenom připomínám, že se jedná o nabídku alb, jejíž obsah je trezorovej v podstatě, ale rehabilitovaný v novém hávu. To znamená, že i Ex Argema tuhletu desku natočila v nový sestavě, nebo respektive nově, a to v roce 2012. Má 51% vašich hlasů, stejně tak Ingot, který si vzali pod patronát skladby Karla Kryla a desku nazvali 100 černých let, tak ty mají 16%. No a Zemětřesení dvojka pod taktovkou Miloše Dodo Doležala v roce 2023 uzavřela desku Zemětřesení pod názvem Finále a tohleto album, který vedlo, tak má aktuálně 33% vašich hlasů. Tak se na to můžete podívat, jestli jste ještě nehlasovali, a podpořit svýho favorita a uvidíme, kdo v sobotu večer rozezní éter Rock Rádia a jaký zapomenutý nebo nezapomenutý, ale řekněme takový nechtěný písně za tehdejšího režimu zazní z Rock Rádia. My si dáme za chvíli Akcepty, dáme si taky In This Moment anebo Daniela Landu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
3: Atención, señoras y señores!
4: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
3: Stres.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
3: La Tropical!
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yeso!
4: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
3: Awarashar!
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
6: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Natírám a najednou griluju. Proficolor spojil síly s jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. A cen je 140. Vyhráváte na všech prodejnách.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: 42 let dneska slaví od vydání album The Last in Line od Dia. No a Rirak je otvírák tohohle alba, který vyšlo v roce 1984 právě tento den, tedy 2. července. Já musím říct, že Dio měl tehdy hodně našlápnuto. Ono obecně, když to vemete od půlky těch 70. let, tak se zásadně zapsal do historie v rámci kapely Rainbow, pak nastoupil do Black Sabbath, kde zase opus magnum, další deska, kterou naspíval Heaven and Hell, a pak nastoupil a Holy Diver a The Last in Line, prostě to jsou neskutečný palby, tyhle ty desky. Takže celá ta dekáda od poloviny 70. let až do poloviny 80. let byla pro něj úplně hvězdnou dráhou, protože to je neuvěřitelný, co všechno byl schopný vyplodit a udělat a jak se v tomhletom období do rokový historie zapsal. Pak už to trošku začalo slábnout, ale prostě ten status tý rokový megastar si určitě udržel. Tahle ta deska je výborná. Já si pamatuju, jak jsem ji tehdy dostal od bratránce, který mi přivez nějakou verzi z Bulharska. Názvy písně tam byly napsaný azbukou a bylo to takový jako menší album, ale Bůh ví, kde je mu konec dneska, bohužel, ale myslím si, že by to byl hodně ceněný takový artikl. Nicméně tuhle tu desku jsem slyšel úplně první jako solovou od Dia a v podstatě myslím, že úplně vlastně Dio hlas obecně jako první, protože pak, až jsem se dostal k Black Sabbath a Rainbow a k těmhletěm kapelám, takže pro mě tahle ta deska má nějakou významnější hodnotu oproti těm dalším albumům, který Dio vydal a naspíval. Takže za mě dneska super a určitě jí hodím na kotouček a poslechnu a připomenu si tenhle ten monument 80. let. My si za chvíli dáme Nightwish, taky Papa Roach a nebo Ingot a podíváme se i na kulturní tipy, abyste věděli, co se o blížícím víkendu bude dít a kam můžete vyrazit. Počkejte si na to.
1: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
2: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo Dub Boston jen za 175 korun metr.
1: Super, a balakrylem natřeme futra.
2: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům ve spáleném Poříčí na Plzeňsku za 3 miliony 900 tisíc korun, byt 2KK v Praze Kobylisích za 6 miliónů 990 tisíc, pozemek k bydlení v Libníči na Českobudějovicku za 6,5 milionu, stavební parcela v Mikulově na Břeclavsku za 17,5 milionu a rodinný dům v Horoměřicích na Praze Západ za 9 miliónů 990 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
6: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
7: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
8: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
7: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
8: A můžete využít i výhodné financování.
7: Nabídka vozů na auto-polic.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
9: Rock Radio. Co se děje?
10: V pátek 3. července má pražský klub Vagon na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. 4. a 5. července vyražte do Dobšic nad Cidlinou na dobročinný multižánrový festival Help Days Fest. Užijete si kapely Alžběta, Lauter, Argos, Salieri a spoustu dalších. Music Club Modrá Vopice chystá na pátek 3. metalovou akci pod názvem Under the Blade a hned na to v sobotu Krakenroll Abused Monkey Fest, na kterém spojí síly 5 kapel české scény. V neděli 5. vyražte na kapelu Lucia Revival Plzeň do Háječku na letní parket v Heřmaničkách. A ten samej den proběhne Tom Alive Fest v pražském sportcentru Koráb. Na tomhle festiáku vystoupí Imodium, Byt číslo 4 a Pan Links spolu s dalšíma interpretama. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si

0: aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.

DABu i FM nebo na radia.cz. Já nový plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.

0: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot dnes opět stouply. Benzín zdražil na 40 korun a 64 haléřů za liter. Liter nafty pak mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 36 korun a 74 haléřů. Vláda v pondělí regulaci cen prodloužila zatím do 19. července. V policejní vazbě skončili muž se ženou, kteří vyšplhali na vrchol newyorského mrakodrapu Empire State Building. Tam rozvinuli transparent s nápisem o míru a lásce. Bez bezpečnostních lan balancovali na vrcholu antény, která se tyčí do výšky 443 metrů nad centrem Manhattanu. Hokejový brankář Vítek Vaniček bude od nové sezóny NHL hájit barvy New York Islanders. S klubem podepsal loňský vítěz Stanley Cupu s Floridou jako nechráněný volný hráč roční kontrakt. Uplynulý ročník strávil v Utahu.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Počasí je dneska, jaký bude skoro jasno až polojasno na východě, až zataženo s lokálním deštěm, ale jinak teploty mezi 24 až 28 stupně Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Silnice jsou v pohodě v místech, kde ladíte Rock Radio. Jsou tady nějaký lokálky, nějaký nehody, zmačkaný blatníky na okrskách, ale to asi by vás nějak zásadně omezit ani zdržet nemělo, takže se tím ani nebudeme zabývat. Důležitý je, že na těch hlavních tazích a v těch větších městech to jezdí bez komplikací a bez problémů, tak ať to vydrží a šťastnou cestu.
1: Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
2: Máme 4 minuty po 10. hodině. Kamil Dráb je s vámi. Přeju vám hezký čtvrtek 2. července a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky, tak to nebudeme zdržovat. A dáme si Vláďu Šafránka, dáme si Pain. A na začátek, jako úvod týhletý hodinky, mám pro vás Oasis. Tak si je vychutnejte a vám přeju hezký den, ať už při poslechu Rock Rádia děláte cokoliv.

0: Posloucháte Rock Radio, samozřejmě rokový dopoledne, máme 10 hodin a 19 minut, tohle byly Beastie Boys. A my se ještě pojďme podívat na dnešní datum, protože bychom mohli popřát oslavenci, který dneska slaví narozeniny, a to konkrétně 63. A budou to vědět hlavně Plzeňáci, protože právě odtud pochází kapela Znouzecnost a její zpěvák a baskytarista Ondřej Golda Newman. Newman dneska slaví narozeniny, tak mu přejeme všechno nejlepší, samozřejmě i z Rock Rádia. A pokud ho znáte, Plzeňáci a okolí, nebo případně máte rádi kapelu Znouzecnost, tak určitě napište a popřejte, udělá mu to radost, věřím, že jo. Každopádně pojďme za další muzikou, která nás na Rock Rádiu čeká. Dáme si Pink Floydy, dáme si taky Medvěda 009 a čekají nás i Guns N' Roses.
1: 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
12: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
13: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
14: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
13: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
14: A můžete využít i výhodné financování.
13: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
15: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
16: Carglass opraví, Carglass vymění.
17: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
18: Vše pro bagr.cz.
19: Rock Radio.
6: Jediný slušný rádio.
19: Rock Radio. Jediný slušný rádio pro Prahu a střední Čechy.

0: Holši, rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: Halloween a Power na Rock Rádiu, 10 hodin 41 minut a kapela Halloween míří na Masters of Rock. To je daný, o tom se ví, všichni se na to těší. Zvlášť teď i pro spoustu slovenských fanoušků je to dobrá zpráva, protože po fiasku na festivalu Rock pod Kameňom je aspoň možnost Halloweeny vidět na Masters of Rock, takže kupte lístky a pojďte se na to podívat, protože my, co jsme byli v O2 aréně loni, tak musíme říct, že to je obrovská show, neskutečná show, opravdu se vším všudy, ať už vizualizace, anebo co se týká muziky. Navíc Halloweeny mají venku nový album, ještě pořád, který je sice už skoro rok starý, ale pořád funguje a hraje a naposloucháváme ho, takže je na co se těšit a Halloween jsou headlinery hned prvního večera, tedy čtvrtečního, tak věřím, že spousta z vás, stejně tak jako já, si to užijeme a že se na to moc těšíme. Já tam s vámi budu čtvrtek a pátek, takže se tam určitě potkáme a můžeme si ty společné zážitky z koncertu kapely Halloween říct, ale není to jenom o Halloweenech, je tam spousta i jiných zajímavých osobností. Bratři Kavalerové tam budou, Kiss and Dynamite se rozloučí se svým zpěvákem Hansem Brownem, taky tam bude samozřejmě Marilyn Manson, který celý festival Masters of Rock uzavře a spousta dalších věcí. Konec konců najděte si stránky mastersofrock.cz, tam máte kompletní line-up na všechny 4 dny, ale já věřím, že spousta z vás metalových fanoušků už to má všechno najetý a zakroužkovaný a připravený. Takže se moc těšíme a tady to byla taková malá pozvánka na čtvrteční večer. AC/DC si dáme za chvíli, Powerwolf a nebo taky UDG a pomalu se blížíme k 11. hodině, kdy si muziku budete v rámci elektrického oběda diktovat vy.
1: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
2: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
1: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
3: Migové.
2: Harley.
3: Krucipisk.
2: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Věstku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Věstk Scandinavian Sleeping and Living.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Kit Kat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Májka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel.cz.
10: Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně.
11: Ty jo, já natřel plot už i sousedovi.
12: Petře, jedeme živě.
10: A sakra.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Jeden den. Jedno místo. A pořádná dávka z toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qwerticket.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Rock Radio. Rocková muzika.

0: www.plotmy.cz. Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám. S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Plotydobrý.cz.
1: Rock Radio. Zprávy.
2: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Ceny dálničních známek s velkou pravděpodobností neporostou. Teď to řeší sněmovna. Kolik budou kupóny stát, jestli zákon vejde v platnost, řekne za ministerstvo dopravy Filip Medelský.
3: Roční dálniční známka by měla stát 2570 korun, 30-denní dálniční známka 480 korun, 10-denní dálniční známka 300 korun a jednodenní dálniční známka 230 korun.
2: Změna by se měla projevit od 1. ledna 2027. Japonsko hledá způsoby, jak zvládnout rostoucí počet zahraničních turistů. Ti v zemi stále častěji způsobují přetížení známých památek. Jedním z uvažovaných řešení je údajně systém dvojího vstupného, kdyby cizinci platili více než místní obyvatelé. Ve Wimbledonu dnes bude usilovat o postup do třetího kola pět českých tenistů. Na trávě v londýnském All England Clubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menčík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Tak všem držíme palce.
1: Rock Radio. Počasí.
4: Jdeme se podívat na počasí. Dneska bude skoro jasno až polojasno na východě, až zataženo s lokálním deštěm a teploty mezi 24 až 28 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Ještě zkoukneme silnice, začneme ve Zlíně, v ulici Bartošová, nehoda nákladního osobního auta. Projíždějte opatrně, překáží to tam v provozu dost zásadně, takže se možná i zdržíte a dejte si pozor i v Planý nad Lužnicí, protože v ulici Průmyslová je hlášená nehoda osobního a nákladního auta, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh, tak tam taky očekávejte menší komplikace a zdržení. Tak pevný nervy a v pořádku dojte.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Elektrický oběd.
4: Přesně tak, startujeme elektrický oběd a to teď krátce po 11. hodině. Při čtvrtku 2. července vás zdraví Kamildráp. Já vám přeju dobrou

chuť k tomu, co si uvaříte. Pokud nevíte, o čem je řeč, tak v příštích 60 minutách si můžete muziku diktovat vy prostřednictvím našeho Facebooku, kam můžete psát do zpráv, anebo případně na e-mail obed@rockoviradio.cz. Tak se do toho pojďme pustit a těch přání stihneme co nejvíc a já samozřejmě pouštím hned teď první kousek, první ingredienci do dnešního menu. A je to skvělá předělávka kapely Disturbed.

Tak úvod dnešního elektrického oběda máme za sebou a teď už pojďme na vaše přání, který dorazili. Já jsem to tu prošel, proselektoval a jdu vám to tam sypat. Napsal mi Tomáš, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Crayson Fade Out. Byla by pro tebe, mě a taťku do dílny na zlepšení dopoledne. Děkuji předem. Tomáši, nemáš zač a jdeme si dát Crayson.

Posloucháte elektrický oběd, na Rock Rádiu dosnívají Deep Purple, King of Dreams, rok 1990. Napsal si Pavel, který zdraví a chtěl to nechat zahrát pro všechny fanoušky téhle kapely a hlavně alba Slaves and Masters, právě ze kterého je otvírák tahle ta skladba King of Dreams. A tím fanouškem jsem i já, takže s Pavlem souzním a kvituju jeho rozhodnutí, protože tahle deska je skvělá. Jsem moc rád, že konečně po letech na to přišly i ty konzervativní palice. No tak, teď pojďme dál. Další přání je tady, a teď nevím od koho, to je jedno, ale píše se tady, že mám zahrát Dimitri a média.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Trautenberg.
1: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebra.
2: Migové.
1: Harley.
2: Krucipisk.
1: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Jsme mladí a neklidní.
5: Jdeme na to!
4: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
6: Piráti, jdeme! Ahoj!
7: Kdo si hraje nezlobí, ne?
8: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko.
9: Každou neděli dopoledne na Nově.
8: A poprvé v Příbrami.
10: Vše pro bagr CZ.
11: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
10: Vše pro bagr CZ.
12: Nazdar divočáci, zdraví vás Mára z kapely Civilní obrana. Letos slavíme 20 let, takže nás čeká hromada letních koncertů. Ten největší koncert v historii kapely Civilní obrana bude 14. listopadu ve Velký Lucerně, kde moc rádi uvidíme všechny skvělý fanoušky Rock Rádia. Tak přijďte.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

Joey, In These Arms, výborná skladba z alba Keep the Faith, rok 1992. Na té desce ostatně jako na všech deskách, no všech ne úplně, ale řekněme na těch prvních do alba Crash, bych to tak řekl, tak jsou skvělý pecky. A Keep the Faith, to je nabouchaná jednu řežbou za druhou. A bych řekl, že pak právě ve stínu těch hlavních písní jsou tyhle ty utajený klenoty, ty černý koně, jak já vždycky říkám, a právě In These Arms mezi ně patří, podle mě. No, Standa jí vybral, chtěl jí zahrát dnešním elektrickým obědě, což je paráda, jsem za to moc rád. Další vzkaz a další přání, ahoj, vracíme se s taťkou z dovolené a chtěli bychom slyšet Trávu od Harleje. Přeji všem pohodový den z Rock Rádia, moc děkuji Wendy. Další vzkaz je, ahoj Kamile, prosím o zahrání kapely Harley. A bylo by to pro mě a kolegyňku Jiřinku do účtárny, ať máme hezký den. Moc krát děkuji, Markéta napsala.

elektrickým obědě dozněli Red Hot Chili Peppers a tuhletu píseň si přála slyšet Martina. Další vzkaz zní takto, zdravím do rádia, akorát jdeme s chábrama na pekelný ostrov a prosíme o zahrání Vlasty od Visacího zámku. S pozdravem Marek, Tomáš, Venda a Lukáš.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Natírám, natírám a najednou grilluju, grilluju. Proficolor spojil síly s jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. A cen je 140. Vyhráváte na všech prodejnách.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

Queeni, Bohemian Rhapsody a písnička, kterou chtěla slyšet dnešním elektrickým obědě Renča. Další přání je na divokýho Billa a je to spojený s pekelným ostrovem, ten aktuálně vládne celým naším elektrickým obědem, protože je to téma číslo jedna. Ano, elektrický oběd se mu věnoval už před chvílí a zase píše někdo další a spíše vás spousta, že se těšíte tady, prosím o zahrání divokýho Billa, jsem velkým fanouškem. Zítra se chystáme na pekelný ostrov, pro mě a pro tátu děkuji. Takže divoký Bill, ano, na pekelným ostrově v Holíšově, kdo se tam chystáte, tak myslím si, že se máte na co těšit, já se tam chystám taky v sobotu, takže se tam uvidíme. Uvidíme se na stánku Rock Rádia, Rock Rádio tam bude s vámi a taky vám hodíme nějaký trička, abyste měli nějaký dárky taky od mediálního partnera, tedy Rock Rádia. Takže super, vyražte, myslím si, že to bude skvělý, stejně tak, jako to bylo loni. No a vy, co si chcete užít divokýho Billa, tak tady máte, řekněme, takovej malej předstupeň, abyste se mohli naladit a pak si to dát pěkně naživo. Divokej Bill a všema deseti.

Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb.

Tak jsme to trochu nakopli, Five Finger Death Punch, který na konci ledna dorazí do pražské O2 arény a sekundovat jim budou naše Dimitry a samozřejmě čekáme i na novou desku, která by se měla dostat na trh někdy po prázdninách, takže spousta novinek u téhletý party. My jsme sahli ještě na desku z roku 2022, otvírák Welcome to the Circus a tuhletu písničku chtěl slyšet Roman. Další přání od Marcely, která píše, že by chtěla slyšet Alanis Morissette Thank You a píše pro Dušana se slovy dík za hrnec, děkuji a přeji krásný den. Tak Alanis Morissette mám připravenou, pouštím vám ji a taky se s vámi loučím, protože dnešní elektrický oběd je u konce, co jsme stihli, to jsme stihli, něco jsme neměli, tak jsme nemohli zahrát, ale každopádně zítra po 11. hodině elektrický oběd na Rock Rádiu znova. Kamil vám přeje hezký čtvrtek a už za chvíli Dan a rockovej voraz.

0: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profinářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Já nový plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.

0: zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělák. Provozovatelé tuzemských elektrických sítí letos plánují investice za více než 40 miliard. Je to o několik miliard více než v předchozích letech. Peníze půjdou hlavně na posílení odolnosti sítí a jejich kapacity. Cílem je kromě dalšího rozvoje soustavy taky předcházení dalších výpadků elektřiny. V Praze dnes začalo zúžení k Belské ulice, které je nutné kvůli kompletní rekonstrukci frekventované ulice. Práce tam potrvají do 15. srpna. Přinesly omezení dopravy ze dvou na jeden pruh v každém směru. Hokejový obránce Radko Gudas podepsal 6letou smlouvu na celkem 9 milionů dolarů s Floridou. Ta ho získala v pondělí z Anaheimu. Mistru světa z roku 2024 z Prahy končí 3letý kontrakt na 12 milionů dolarů a mohl se stát nechráněným volným hráčem.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude většinou polojasno, skupovitou oblačností na horách a se smalou pravděpodobností výskytu přehánky. Večer bude v severozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty 23-27 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici K hoře v obci Moravské Budějovice, okres Třebíč, je nehoda osobáku s cyklistou. Na místě probíhá vyšetřování nehody. Jedou tam složky integrované záchranné služby.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej voraz.
2: A já vás zdravím, rockeři, je pár minut po 12. hodině a začíná rockovej voraz s Danem. Venku se nám udělalo klasický léto, jak my pamatujeme, jak ho mám rád, do 25 stupňů. Konečně se dá venku dejchat, dá se spát. Já doufám, že nám to vydrží, oni trošku strašej, že příští týden by ještě mohli přijít nějaký tropy. Já doufám, že to nestane a já vám tady trošku přitopím a hudbou. Budou Rammsteini, Genesis, Harley, anebo Paradise Lost.
0: Rock Radio.

0: Phil Collins, nezaměnitelný hlas, ten nikdy nesmí chybět, buď Phil Collins nebo Genesis v mém playlistu, miluju. No a já chci rozebrat včerejší zápas, který se hrál o 22 hodin na mistrovství světa ve fotbale, a to Belgie se Senegalem. Tam přesně sklapla caplárová pást, jak se říká, kdo neví, co je caplárová pást, 2-0 vedete, prohrajete 3-2. Senegal vedl 2-0 a vedl až do 86. minuty, kdy přesně v 86. Lukaku snížil na 2-1 a zápas začínal. To je klasická Anglie. Já vždycky říkám, mě to do 60. minutě v Premier League v anglické lize nikde nebaví. Zapínám o 60. minuty, protože teprve ten fotbal začíná. No a tak se přesně stalo. Pak tam vznikla hádka, to málo kdo ví. Ono totiž 10 minut předtím, jak oni prohrávali 2-0, se tam pohádal Trossard s Tielmansem. Hrozně se dohádali a najednou střih, Trossard centruje, Tielmans hlavička, gól, 2-2. No a jdem do prodloužení, už to vypadalo, že se blíží k penaltám, ale co se nestává, fotbal je prostě zajímavý a mistrovství se ta píše příběhy. A to se taky stalo, protože Tielmans penalty na 3-2 v nastavení 5 minut, vlastně nastavení ve 120. minutě, takže se rozplynul Senegalcům sen o postupu a Belgie postupuje dál. Skvělý zápas, jeden z nejhezčích zápasů, co jsem za poslední dobu na mistrovství viděl, i celkově. Tohle se mi líbí, tohle to mám rád. A já vám pustím další hudbu, třeba Aleše Brichtu, Když po tobě jdou.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe. Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu?
7: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
6: Kazbet? A v čem jsou jiný?
7: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
6: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
8: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, ta se vyplatí.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

A to byl Saigon Kick a jejich Love is on the way z roku 1992. A my se půjdeme podívat na pekelný ostrov, protože v Holešově od zítra nebo dneska už je Varma Party a zítra a v sobotu, takže 3.7. a 4.7. bude tam Mejdan, bude tam na pekelném ostrově, bude Royal Republic, Rybičky 48, Dimitri, Divoký byl, Škvor, Harley, Tři sestry, Panoptiko, Totální nasazení, Vysací zámek a spousta dalších, nebo třeba Ondra Hejma se Žlutým psem, kdybyste se chtěl zaspívat, Modrá je dobrá, tak není problém. No a právě ty Royal Republic, k tomu bych se vrátil. Tyhle ty Švédové jsou skvělí, já jsem je zažil na Rock for People asi před 10 rokama a byla to jedna z nejlepších show, co jsem kdy jako viděl. A mají skvělou písničku, já vám kousek pustím, my tady občas od něj něco hrajem, já vám to jenom připomenu, takže vám pustím úryvek Royal Republic a jejich Tommy Gunn.

0: Takže to jsou Real Republic, jestli plánujete jet na pekelný ostrov, 100% na ně jděte, zaručuju skvělou show a výbornou hudbu. A já vám pustím zase něco českýho, začneme a pustíme si Kluky z Karviné, Izzyho a spol, Dogu, nejsi nevinná.
1: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
2: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
1: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Atención, señoras y señores.
4: La Tropical Party opět roztančí smíchu.
3: Stres.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
3: La Tropical!
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yesom!
4: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
3: Awarashar!
5: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
6: Jeden den, jedno místo a pořádná dávka toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qwerticket.cz.
7: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz

0: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších. Například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
5: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku se otevře o měsíc dříve. Řidiči po něm projedou už na konci července. Ředitelství silnic a dálnic tak chce částečně ulevit provozu v letní sezóně, kdy denně projede po dálnici na 20 000 vozidel. Na ministerstvo spravedlnosti přešlo v souvislosti s přesunem agent z úřadu vlády 16 zaměstnanců na tabulková místa. Dalších 11 úředníků bude pracovat na dohodu. 7 zaměstnanců nepřešlo. Ze Strakovy akademie se na ministerstvo přesunula problematika lidských práv, občanské společnosti a rovnosti žen a mužů. Belgičtí fotbalisté po obratu zdolali v úvodním vyřazovacím kole na mistrovství světa Senegal 3-2 po prodloužení. Dále jde i Anglie, která otočila zápas s Kongem a vyhrála 2-1. V osmifinále pak jsou i Spojené státy po výhře 2-0 nad Bosnou a Hercegovinou.
6: Rock Radio. Počasí.
7: Dnes bude většinou polojasno, s kupovitou oblačností a na horách s malou pravděpodobností výskytu přeháněk. Večer bude od severozápadní poloviny Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní

0: Teploty 23-27 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: V ulici Kvítková v obci Zlín je nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce a projede se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej poraz.
0: A je pár minut po 13. hodině, máme první hodinu rokovýho obrazu s Danem za sebou. No a mě před chvilkou posílal zprávu Honza Danda z ranního rozjezdu. Jestli si všimli, kdo nás posloucháte od rána, tak jsou tam jenom Anabel se Zuzkou. Chlapi si přijdou na svý, dvě hezký holky, já to chápu, že se nechcete koukat na plešatýho brilatýho borce, to je stejný jak já. My vypadáme jak bráchové, akorát já vypadám, jak kdybych ho snědl. No a poslal mi fotku s Ožujskem, tak jsem mu napsal, doufám, že se z toho posereš. Jo, takhle si může, kdo dělá ráno, tak si může jezdit po dovolených. My, co jezdíme na odpoledne, tak na dovolený nejezdíme a chodíme ještě za druhý. A já pustím nějakou hudbu, já jsem tady vybral pecky, co mám rád, Creed, Mr. Big, Ace Frehley a nebo Dimitri s nadějí.
1: Rock Radio.

A nám dohráli Creed a jejich Higher z roku 1999. Letos tady vlastně byli Creed, bez zpěváka vlastně celá kapela. Oni se teďka jmenují Alter Bridge, kdo to nevíte, tak byli na Rock for People. Skvělou zábavu udělali před Iron Maiden. No ale my si budeme povídat o jiné kapele, a to The Pretty Reckless, kde Taylor Momsen, zpěvačka téhleté kapely, se odhalila v novém videoklipu, ukázala tam na tvrdou kozy, prostě si to řekneme tak, jak to je, nebudeme tady říkat nějaký obnažila, prostě tak, jak my to říkáme mezi chlapama. A oni vydali 26. června tohleto CD, který se jmenuje Dear Good. Ta singlovka se jmenuje taky Dear Good, kterou vydali, říkají, že je to nejvíc osobní, nejosobitější album a nejtvrdší zatím. Ona teda, Taylor, je herečka skvělá, hraje v seriálech, hrála třeba super drbně, to asi chlapi neviděli, doufám, to většinou spíš ženský na to sledovali a možná, no, ročníky tak kolem 30, 35, tak nějak cca. Takže já vám pustím ukázku, protože co by to bylo za rokovej hora s Danem, kdybychom se nepustili nějakou novou pecku, co vychází, ať se trošku dostaneme do světa hudby, co tam je novýho.

0: skvělý hlas Taylor, skvělý výšky, já to mám rád, The Pretty Reckless se mi hrozně líbí, my tady hrajeme občas, nevím, jestli novinku nasadíme, uvidíme. A já vám pustím zase něco českýho, protože jsme dlouho nehráli traktory, tak si pustíme traktory a jejich lásku žrouti.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrát.
3: Migové.
2: Harley.
3: Krucipisk.
2: Vypsaná fixa.
3: Jdeme na Hrady.
2: 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrát za podpory Rock Rádia.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
8: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.

0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
1: Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně.
2: Ty jo, já natřel plot už i sousedovi.
3: Petře, jedeme živě.
2: A sakra.
4: Rock Radio. Dálnice tmá, světla přede mnou a víčka těžký jak kanálový dekly. Z repráků Roger uspál.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: A to byly Beetle Beast. A my se půjdeme podívat na fotbal, protože mistrovství světa ve fotbale pokračuje dál.
1: Slušnej výkop na Rock Rádiu.
0: A dneska nás čeká jeden jediný zápas, a to v 21 hodin Španělsko-Rakousko. Favoritem jsou samozřejmě Španělé, jsou typovaný, že by mohli vyhrát celý mistrovství. Zatím to ještě úplně tak neukázali. Jsou tam lepší mnohem třeba Francie, anebo Argentina. Koho sledovat na straně Španělska? Tak je to defenzivní záložník Rodry, vítěz zlatého míče. Letos mu skončila smlouva v Manchesteru City, kde vlastně skončil a hledal nový angažmá. Tak po něm sáhl Real Madrid, kde nastoupil nový trenér José Mourinho a ten tam skládá silný tým. Tak jsme na to zvědaví. Rodry je skvělej, musíte ho sledovat. On tam dělá takovou tu černou práci. Není to vyloženě gólový hráč, ale umí rozehrát, bránit. Prostě komplexní hráč, jak má být. A na straně Rakouska, tam je Marcel Sabitzer, bývalý hráč Lipska, teď hraje v Dortmundu. On už má 32 let, samozřejmě nemá to ještě úplně za sebou, ale zase má ty zkušenosti, které tam rozdává těm klukům, že v tom Rakousku tam pár těch mladších kluků je, aby to někam dotáhli. On má výborný centry, takže sledujte Marcela Sabitzera. Já tipuju, že Španělsko vyhraje 3-0.
2: Nový Jeep Compass. Připraven na každou cestu. Moderní SUV s 5letou zárukou. Vyzkoušejte ho na testovací jízdě u prodejců Jeep.
0: A já vám pustím třeba Rybičky 48, Zamilovaný a Nešťastná.
3: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
4: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
3: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
8: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
7: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
8: A můžete využít i výhodné financování.
7: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
9: Nazdar divočáci, zdraví vás Mára z kapely Civilní obrana. Letos slavíme 20 let, takže nás čeká hromada letních koncertů. Ten největší koncert v historii kapely Civilní obrana bude 14. listopadu ve Velký Lucerně, kde moc rádi uvidíme všechny skvělý fanoušky Rock Rádia. Tak přijďte.

0: rock.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 3. července má pražský klub Vagon na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. 4. a 5. července vyražte do Dobšic nad Cidlinou na dobročinný multižánrový festival Help Days Fest. Užijete si kapely Alžběta, Lauter, Argos, Salieri a spoustu dalších. Music Club Modrá Vopice chystá na pátek 3. metalovou akci pod názvem Under the Blade a hned na to v sobotu Krakenroll Abused Monkey Fest, na kterém spojí síly 5 kapel české scény. V neděli 5. vyražte na kapelu Lucie Revival Plzeň do Háječku na letní parket v Heřmaničkách. A ten samej den proběhne Tom Alive Fest v pražském sportcentru Koráb. Na tomhle festiáku vystoupí Imodium, Byt číslo 4 a Pan Links spolu s dalšíma interpretama. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
3: Bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidl.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám. S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. PlotyDobrý.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Případů svrabu je letos už více než 7100. Je to o 40% víc než loni za první pololetí. Z krajů zachytili hygienici nejvíc nemocných v Moravskoslezském, Středočeském a Jihomoravském kraji. Svrab se projevuje intenzivním svěděním celého těla a červenými pupínky. Druhou etapu sanace území v Hustopečích nad Bečvou, které loni zasáhl toxický benzen po havárii vlaku, chce státní podnik Diamo začít 1. září. Podnik, který má obnovu území na starosti, teď dokončuje výběrové řízení na zhotovitele. Vítěz by měl být znám na přelomu července a srpna. Hokejový brankář Daniel Vladař podepsal v NHL novou 5letou smlouvu s Philadelphií. Ta vstoupí v platnost od sezóny 2027-28. Český gólman si podle ní vydělá v průměru 5,5 milionu dolarů za sezónu. Rock Radio.
2: Počasí. Dnes bude většinou polojasno, s kupovitou oblačností večer bude v severozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty 23-27 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Slunečních lázní v obci Liberec je nehoda dvou osobních aut. Je tam překážka na vozovce, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio, rockovej voraz.
2: A máme poslední hodinku rockovýho vorazu s Danem, tak já vám pustím nějaký pořádný pecky, ale ještě mě zajímá, jestli máme nějaký posluchače z Moravy, protože na Moravě prej trpěli furt 40, zatímco my už jsme si užívali 20, 22 stupňů, v noci jsme měli 15, krásně jsme se vyspali, takže jestli máme jako z Moravy, napište mi, ať víme, jestli už tam máte příjemně. A já vám pustím třeba Blur, Ozzy Osbourne s Eltonem Johnem, anebo Rage Against the Machine.
0: Rock Radio.

0: A to byl Blur. A já jsem tady četl komentář teďka u mýho videa a tomu jsem se tady nasmál, že tam psal jeden kluk, co ten Dan dělá v tom rádiu. Tak jsem psal, že svačinář. Bohužel, no, já tady nosím svačiny, proto tady jsem takhle mě tady najali, takže nic jiného už tady jako dělat nebudu. No a já jsem si vzpomněl, teďka jak začít dovolený, tak jsem si vzpomněl na tátu, kdy jsme jezdili vždycky na dovču v létě. Tak vždycky táta hudroval, že prostě pivo se nedá chlastat. A vždycky to Karlovačko a říká, fuj, to je hnusný, tady nachčíš normálně. No a já jsem tady našel perfektní video, to je přesně taková ta klasika, jak kdyby mýho tátu viděli. A já vám to pustím.
1: Až dorazíme, tak si dám pořádný pivo.
2: A nejdřív to vyperu dětskám, aby měli příští týden v čem chodit, ne?
1: Pořádný pivo, protože tohle to není pivo, ale jsou to takový lepší chcanky.
0: Takže, jestli jste nedovolený, Pěté Karlovačko, tak tohle je pro vás věnovaný. A my jdem pokračovat v hudbě, protože nás už tíží čas, máme poslední 43 minut do konce rokovýho obrazu s Danem a já vám pustím Aerosmith, anebo Divoký Bill a Malování.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
6: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
7: A s kódem KFC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více info v restauracích.

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Když oznámila společnost MotoGP Entertainment, tedy bývalá Dorna, že našla společnou řeč s výrobci motocyklu a v Brně se podepsala vzájemná smlouva o MotoGP na příštích 5 let, jednou z prvních věcí, které jsem zkonstatoval, byl fakt, že se konečně hnou pomyslné ledy se zamrzlým přestupovým trhem. No a bylo to jako dominový efekt. Okamžitě se ozvali od Ducati, že si nechávají Marka Márqueze a k němu berou Pedra Acostu z KTM. Dosavadní jezdec Ducati Pecco Bagnaia pak oznámil, že se stěhuje do Noale, kde má své sídlo Aprilia. Ze stáje Trackhouse pak odchází Ai Ogura, který Japoncům přinesl minulý víkend výhru po 22 letech, ale americká stáje má teď vůbec zamotanou hlavu. S odchodem Ai tak nějak počítali, ale on má skvělou sezonu i jejich druhý jezdec Raul Fernández a tak si Američani řekli, že by byla vtákovina o něj přijít a podle zákulisních informací dorovnali nabídku, kterou měl Raul od stáje Tech 3. A je celkem jasné, že z týmu, kde se vám daří, asi nebudete odcházet. Zatím posledním oznámením je to od Yamahita, potvrdila, že po této sezóně od ní po 8 letech odejde bývalý mistr světa Fabio Quartararo a spolu s ním i jeho stájový kolega Alex Rins. V případě Quartarara se mluví hlasitě o jeho přechodu k Hondě. U Alexe to spíš vypadá na konec aktivní kariéry.
0: Rock Radio. Motokeci.

poctivej český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dubu.

0: To byly Rainbow a já už tady vidím Kubu ve studiu. Čau, Kubo.
1: Nazdár.
0: To jsem rád, že tady nejsem sám konečně, nebo já jsem nebyl sám, jsem měl dceru celou dobu, to nikdo neví.
1: Ale ta toho za stolik nevysílá, že?
0: Ne, to, no, to tam vysílá, ale úplně něco jiného, hry tam hraje.
1: No jo, ale tak zase nezlobí, to je jako hezký, ne. Že je takhle jako vychovaná a ne, jako nekecá nám do toho, co třeba máme hrát za muziku, víš, že nechce nějaký Baby Shark nebo něco.
0: Peppu Pig.
1: No, jasně, to víš, nebo Karol Aquido, víš co, všechny tyhle ty poupátko, paraplíčko, jak já nevím, jak se všechny tyhle věci jmenují.
0: Zase bychom mohli pozvat fanánka a on by nám tady zaspíval Šmouly.
1: No to jo, to je vlastně nejlepší propojení, nebo jak se říká crossover, nějaký dětský tvorby a rockový muziky, jako v osobě fanánka a jeho šmoulový tvorby.
0: To tak
1: jako...
0: on na tom vydělal miliony samozřejmě, já jsem to někde četl, že tohle vlastně udělalo větší jeho jmění.
1: No já mu to ale hrozně přeju, já protože taky. Ty texty jsou hlavně hrozně skvělý. Já si pamatuju, že vždycky, když jsme jeli s našima, třeba právě teďka v létě, že si na to vzpomínám, jeli jsme někam na dovolenou, já už jsem se těšil, až prostě si pustím toho Walkmana, měl jsem prostě kazetu Šmoulů, Šmoulí super disco show. A prostě Branej jde na všechny tyhle věci a ty texty jsou výborný, takže já mu to hrozně přeju.
0: Já jsem tady pouštěl, když měl fanánek 60, tak jsem pouštěl tady a říkám skvělý textář a říkám, a tohle je od něj nejlepší textové a Branej den.
1: No, no jasně, pustil. Samozřejmě. Ještě Nohejbal je dobrý taky, no, nebo Makarony, nebo Schovku, jak hrajou.
0: Máš to najetý?
1: Mám to hodně najetý.
0: Takže jako... ty toho Walkmana pořád máš, jo?
1: Hele, asi jo, ale pozor, já jsem teď našel svého Gameboye, na kterým je pořád ho jako rozchodím a je na něm Mario, normálně to všechno jako funguje, je to dobrý.
0: Já jsem na Gameboye jsem hrával Pokémony, jo. Jsem miloval úplně.
1: To je dobrý, no. Prostě tyhle ty jako devadesátkový technologie, to je vlastně hrozně super. Ještě dneska, že jo. Jako dneska to všechno vypadá jak černý nějaký obdélník, jako všechny mobily vypadají úplně stejně, ale teď tehdy to mělo duši, no.
0: Tak dneska už ti stačí mobil, jsi potřeboval MP3, jo, potřeboval jsi nebo Walkmana, jasně. Diskmana, nebo cokoliv, takhle potřeboval foťák zvlášť, jo. Já si pamatuju, jak jsem si... Já nevím, kolik mě bylo 12, jsem chtěl hrozně fotit, tak mě máma koupila digitální foťák, jo, no takže jasně. Já jsem s ním fotil do počítače, přetáhnout to a dneska bum bum a mám to, máš a to na sítě.
1: No ale už si s tím člověk tolik nehraje, no, prostě dřív to mělo takhle jako duši, jak ten design toho výrobku, ale tak vlastně to používání, ale tak zase to má jiný výhody, zase jak říkáš, je to prostě dostupnější, máš to v kapse, rychle v ruce a no, tak no.
0: Ale zase třeba ty navigace... To je skvělá věc v tomto telefonu, když si pamatuješ, jak naši táto jsme na dovolenou, vytáhli ty mapy, tak to jsou hrdinové. No, já jsem vždycky jako viděl ten časák, táta tam v tom listoval a já. Německo, tady pojedem, tady, jo, jasně, koukl.
1: Takže tady A14, no, jo.
0: Já bych nedojel jen do Prahy, podle té mapy.
1: Je to hrozně zvláštní, že vlastně člověk, čím víc používá tu navigaci, tak tím víc vlastně jako blbne v hlavě, nebo prostě zapomíná, že vlastně i z hlavy by tu cestu už třeba dal, ale prostě tak moc se spolíháš na tu mapičku a na tu šípečku, že prostě už to ani neskoušíš, no.
0: Ale já tady mám na ty dvě cesty, jak jezdím do Prahy, tak mám dvě, když je neucpaná, tak mám druhou, jo. A když měli třetí. Tak je prukser.
1: No, to je blbý.
0: Prostě nedorazím. To bych si tady pobyl Prahu někde asi.
1: Asi jo, no.
0: Dobrá, tak jo, já se budu pomalu s váma loučit, je poslední 20 minut rokovýho razu s Danem a já vám třeba pustím Korny, Green Day anebo Panoptiko. Já jsem Dan Kotek a tohle byl rokovýho razu s Danem, tak se mějte hezky a čau.
2: Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně.
3: Ty jo, já natřel plot už i sousedovi.
4: Petře, jedeme živě.
3: A sakra.
5: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
6: Jsme mladí a neklidní.
7: Jdeme na to!
6: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
8: Piráti, jdeme! Ahoj!
6: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko.
9: Každou neděli dopoledne na Nově.
6: A poprvé v Příbrami.
10: Jeden den, jedno místo a pořádná dávka toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qrticket.cz.

0: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
1: Dobrý.
0: U půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád

0: na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Cenový strop na paliva, který denně určuje stát, zítra opět vzroste. Benzín může stát až 40 korun a 93 haléřů za litr. Naftu budou moci pumpy prodávat nejvýše za 37,01 koruny. Vláda v pondělí regulaci cen prodloužila zatím do 19. července. Na řece Dyji uhynuly u jezu v Bulharech ryby. Podle ministerstva zemědělství jde asi o tunu ryb. Důvodem je prudký noční pokles rozpuštěného kyslíku. Hasiči na místě postavili nornou stěnu a provzdušňují vodu nad jezem. Zaměstnanci povodí Moravy odebírají vzorky. Opakované problémy na Dyji souvisejí hlavně s rozvojem sinic, vysokými teplotami vody a nízkými průtoky. Na začátku července nás tradičně čekají dva státní svátky. V neděli 5. je den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. V pondělí 6. si připomeneme upálení mistra Jana Husa. Po oba dny ale mohou mít obchody otevřeno. Lidé si tedy v pohodě nakoupí. Stezka korunami stromů v Janských Lázních v Krkonoších oslaví v sobotu 9. narozeniny. Pro návštěvníky je připravený bohatý program. Jaký, ví mluvčí areálu Zdeněk Pop.
2: Narozeninám chystáme celý den plný programu. Po stezce budou připravena hravá stanoviště, soutěže, hudba, tancování, ptačí dravci, medvědí aktivity, ukázky techniky i program našich partnerů.
1: V rámci programu se návštěvníci budou moci blíže seznámit s technikou, která pomáhá v každodenním provozu stezky. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
0: Rock Radio, počasí.
3: Počasí je dneska venku skutečně jako korálek. I když mělo pršet, tak vůbec žádná kapka dneska po celý den nespadne. Momentální teploty venku kolem 25 stupňů a večer to padne asi na 14. Zítra tomu bude zrovna tak, opět polojasno po celé České republice. A i když to ráno vypadalo, že zítra nějaké přehánky budou, tak se to asi konat úplně nebude. Jinak teploty zítra kolem 22 stupňů a večer nám to padne opět na tu 14.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: V Praze na Liberecký cestou z města ven si dejte pozor na srážku tří osobáků, stalo se to před sjezdem na Ďáblice nebo Prosek. Na Pražském okruhu hned na jeho začátku ve směru na Modletice, takže ještě u Ruzině, tak tam do sebe vrazili osobák s nákladákem. Je to přímo u exitu 1, takže si na to určitě dávejte pozor, ta doprava je odpoledne poměrně hustá. V Bílině, tak tam je to Bílinská ulice, kde se srazili dva osobáky, po silnici se navíc pohybují lidé, takže určitě tam na místě zpomalte. No a zpátky do Prahy na křiž ulic na Vypichu a u Hvězdy. Přímo u vstupu do obory Hvězda se srazil osobák s autobusem.
0: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rockový odpoledne.
3: 15 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne začíná svoji první hodinku. Kuba i Petr za mikrofonem a samozřejmě přece máme zase našlapaný rokový odpoledne, tak jak jste na to každý čtvrtek zvyklí, ne?
4: Budeme rozdávat lístky, budeme rozdávat muziku, budeme rozdávat radost, protože proto jsme tady a taky protože se zítra neuslyšíme, tak si to chceme s váma vynahradit a dneska budeme vysílat za dva. Jako za dva dny. Jakože dvojnásobně
3: takže,
4: tak radostně.
3: Takže budeme mluvit dvakrát tolik do hodiny?
4: No, v podstatě budeme mluvit klidně dvakrát tolik, no. Pojďme klidně
3: a
4: mluvit díl.
3: A nebo budeme mluvit dvakrát rychlejš.
4: No a dvakrát hlasitějíc taky. To všechno dohromady, když se sečte, tak zítra vůbec nemusíme chodit. Je to jasný? Hele, takže i muziky máme samozřejmě za dva.
3: Čekají nás akcepti, bude taky Dan Landa s jeho Aničkou Malinovou, budou Steel Panther, ale teďka tady to rokový odpoledne, tady tu hodinku nám musí rozjet prostě Metallica a jejich The Unforgiven.

piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele, vodu popás nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyším

kostela. Zřím do tváře padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí, ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o Gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A za to

ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to věděli, že

0: půlnoční stěhovák. Tak by se dala přeložit tenhle pecka od Acceptu Midnight Mover. To právě teďka dohrálo na Rock Rádiu. Máme 15 hodin a 19 minut a rádi bychom teďka otevřeli naše zprávy na Facebooku, protože si myslím, že nám tam přistane velká salva zpráv od našich posluchačů.
1: Od 16. do 19. července se totiž děje Masters of Rock a my na to tady pořád máme ještě dva lístky a hele, kapely jako Arch Enemy, In Flames, Rasmus, Dirk Schneider, Kissin Dynamite, Marilyn Manson a Halloween. U všech tady těch kapel můžete být, stačí akorát, abyste nám napsali na Facebook, vy co tady ty lístky chcete.
0: Napište nám k tomu taky telefonní číslo, protože vy víte, že si s těma lidma, kteří ten lístek dostanou, vždycky rádi pokecáme, aby jsme slyšeli bezprostředně tu radost. Ono totiž je to vždycky mnohem lepší, než jenom poslat nějaký e-mail, někdo pak bude píše, jo, jasně, díky moc. No, tak my vždycky pak jako máme hrozně rádi tu radost v tom hlase a rádi si s váma pokecáme, takže rozhodně napište na Facebooku do Rock Rádiu do zpráv, proč zrovna vy byste měli vyrazit na Masters of Rock, ale teď už další muzika.
1: Budeme totiž doufat, že si s náma taky možná třeba rádi pokecáte, ale je nám úplně jasný, že hlavně budete rádi, když už kecat nebudeme a pustíme muziku System of Down, Terapie a nebo Verve. Pojďme na to.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
3: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
4: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
3: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
10: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: System of a Down nám právě dohrávají teďka na Rock Radio s jejich peckou Radio Video v 15 hodin a 36 minut k tomu. A ty, Brďo, musím říct, že vždycky, když tady poslouchám systémy na Rock Radio, tak mi dochází, jak geniální je to, jak strašně moc prostě Daronův a Sergiův hlas jde dohromady.
1: To je
0: já, to nechápu, já jsem to nezažil u žádný jiný kapely. A přitom oni, když je vezmeš solově, tak ty hlasy jsou úplně jiný.
1: Jo.
0: Ale dohromady tak strašně dobře fungují, že to je neskutečné.
2: No jasně, koukáme se na to teďka z takového producentského hlediska, že jo? Protože tak jako ono třeba takový ty hodně výrazný vícehlasy mají třeba i Nickelback, že jo? Ale tam si myslím, jasně, že to ten chat dělá jako všechno von a že si to pak nějak to, ale opravdu, že ty dva takhle dohromady z něj, to je fakt skvělý, no. To se málo kdy vidí a jako taky, no. A zrovna tadle v téhle pecce to krásně vyzní.
0: A hlavně viděl jsi, jak vypadají ty jejich živáky v poslední době. Oni vlastně mají všeho všude asi 3 alba jenom, že jo? Oni toho mají strašně málo.
2: Pravda, no.
0: A jezdí s tím už prostě strašně dlouho.
2: Stačí,
0: ale. A ty jejich koncerty, to jsou tak neskutečný jako party.
2: Stejně nikdo nechce na koncertě slyšet nový písničky.
0: No,
2: stejně
0: jako
2: vždycky kapela
0: pravda,
2: přijede
0: no.
2: A jo, teď zahrajeme nějaký nový písnička všichni. My chceme slyšet ty starý.
0: No jasně, my chceme slyšet, že to máme naposlouchaný.
2: Přesně, prostě. No a to hrajou až ke konci, no tak to se naštěstí systému nestává. A nám se to taky nestává, my hrajeme taky furt jenom dobře.
0: Čeká nás totiž Alkohol s jejich peckou Rockeři, taky Hailstorm, anebo Europe a jejich Rock the Night.
3: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
4: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
3: Super, a balakrylem natřeme futra.
4: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
10: Jsme mladí
11: a neklidní.
10: Jdeme na to!
12: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
13: Piráti, jdeme! Ahoj!
14: Kdo si hraje nezlobí, ne?
15: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko.
16: Každou neděli dopoledne na Nově.
17: A poprvé v Příbrami.
18: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
19: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
18: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
8: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
16: Natírám a najednou grilluju. Proficolor spojil síly s jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. A cen je 140. Vyhráváte na všech prodejnách.
13: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
5: Pátek 3. července má pražský klub Vagon na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. 4. a 5. července vyražte do Dobšic nad Cidlinou na dobročinný multižánrový festival Help Days Fest. Užijete si kapely Alžběta, Lauter, Argos, Salieri a spoustu dalších. Music Club Modrá Vopice chystá na pátek 3. metalovou akci pod názvem Under the Blade a hned na to v sobotu Krakenroll Abused Monkey Fest, na kterém spojí síly 5 kapel české scény. V neděli 5. vyražte na kapelu Lucia Revival Plzeň do Háječku na letní parket v Heřmaničkách. A ten samej den proběhne Tom Alive Fest v pražském sportcentru Koráb. Na tomhle festiáku vystoupí Imodium, Byt číslo 4 a Pan Links spolu s dalšíma interpretama. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Vjezdku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
3: Nazdar divočáci, zdraví vás Mára z kapely Civilní obrana. Letos slavíme 20 let, takže nás čeká hromada letních koncertů. Ten největší koncert v historii kapely Civilní obrana bude 14. listopadu ve Velký Lucerně, kde moc rádi uvidíme všechny skvělý fanoušky Rock Rádia. Tak přijďte.
4: Já, nový plot má.
3: Fanoušky Rock Rádia. Tak přijďte.
4: Já, nový plot má. Chcete taky nový plot?

0: Ty prezidenti, letos se podle Babiše bude jednat o ekonomických záležitostech. Na to hlava státu nemá vliv a rozhoduje o tom vláda. Bouřky a deště, které prošly přes republiku od pondělí do středy, výrazně změnily mapu půdního sucha. V Čechách je půda nasycená vodou prakticky všude, na Moravě ale zůstává značná část vyschlá. Deště tam byly slabší a někde nepršelo vůbec. V Jihočeském kraji začíná fungovat nový dopravní systém iDeska. Propojuje vlaky, autobusy i městskou dopravu. Co dál ví mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
1: Zavádí jednotný krajský tarif a jednu jízdenku pro celou cestu. V souvislosti s jeho zavedením dochází také k rozšíření platnosti tarifů PIT a IDPK na území Jihočeského kraje. Základním principem nového dopravního systému je jednotný tarif a jedna jízdenka bez ohledu na dopravce nebo kombinaci spojů v celém Jihočeském kraji.
0: Jízdenky jsou v prodeji u pokladny na nádraží, ve vlaku u průvodčího nebo taky v aplikaci Můj vlak. Artis Brno do zítra zváží, jestli bude hrát první fotbalovou ligu. V úvahu vezme všechna pro a proti. Místo v nejvyšší lize nejprve dostalo Táborsko. To ale odmítlo a taky na řadě Artis. Pokud odmítne i on, na řadě bude pražská Dukla. Tolik zprávy, hezký den.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Deště i extrémních teplot jsme se na nějakou chvíli zbavili a teď si můžeme prostě užít krásný začátek léta. Dneska máme průměrně kolem 25 stupňů a obloha je tak nějak něco mezi jasnou až skoro jasnou. Někde na východě, na úplným východě Moravy by se těch mráčků mohlo objevit trošku víc, ale rozhodně to není žádný problém. Prostě krásný letní den, i noc bude poměrně příjemná, bude 14 stupňů, no a pátek si užijeme opět vlastně v krásně letní podobě. Bude trošku míň stupňů, ten průměr bude kolem 22 a déšť by se mohl objevit hlavně na jihovýchodě Moravy a taky ve Slezsku, ale jinak to bude, jak říkám, krásný letní den.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Bouraček máme ale bohužel přehršel. Na silnici 3 u Benešova na přibližně 12. kilometru směrem na Benešov jsou v sobě dva osobáky, počítejte tam s kolonou. V ulici Českomoravská v Praze je neprůjezdný střední jízdní pruh kvůli odstavenému osobáku. To už se nám tam taky docela štosují auta. Pak mám tady hlášenou ještě jednu hromadnou nehodu z Prahy, konkrétně v ulici Cínovecká. Přímo před sjezdem na Ďáblickou jsou v sobě 4 auta a počítejte se zdržením na dálnici D3 na exitu 141 ve směru na Prahu. Jsou tam v sobě 2 auta. Zdržíte se tam asi tak 10 minut.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
3: Rockový odpoledne pokračuje, právě jsme se přesunuli do druhé hodiny, máme asi 3 minuty po 16. a musíme vám připomenout, že pokud chcete vyrazit na ten velký festák, co se děje ve Vizovicích 16. až 19. července, tak nám napište.
4: A vidět tam taky kapely jako třeba Kissin' Dynamite, The Rasmus, In Flames, Marilyn Manson, Halloween, prostě všichni tyhle ty na těch mástrech budou, takže nám pište, proč bychom ty lístky měli dát právě vám a taky k tomu přidejte vaše telefonní číslo, ať vám odsud z éteru můžeme zavolat, ať si můžeme taky trošku pokecat.
3: Přesně tak, rádi si kecáme, protože jak jsme tady dva, tak ono jako, když je víc lidí, tak se líp povídá, i když jako samozřejmě má to určitý limit, kdyby nás tady bylo třeba 46, tak si myslím, že si zas tak dobře nepopovídáme.
4: Zajímavý, že zrovna číslo 46?
3: Asi Valentino Rossi prostě, víš, měl vždycky, aha, jako závodník měl tohleto číslo, tak nějak jsem si na něj zrovna tak vzpomněl.
4: Dobře.
3: Nevím, proč zrovna tak.
4: Takže limit je 45, chceš říct,
3: ano,
4: jo?
3: Ano, 45 lidí ještě v rádiu bych jako normálně jako vydržel, to si myslím, že si ještě popovídáme, ale 46 ani náhodou.
4: Každopádně bude nás čekat další muzika. Bohužel ne 46 písniček za sebou, ale i tak nás budou čekat Queeni, Nirvana, Ghosti se přijdou podívat. Ale teďka si myslím, že by nám to mohli rozjet nějaký kaváti, co Kubo?
3: Jo,
4: pojďme, ne, jdem na ně.
5: Vlasti pozemský, skrnábel zemi španělský, kde vítr hladí po tváři jak kastaň.

0: takhle pěkně dohrávají na Rock Radio. Máme 16 hodin 17 minut k tomu. Tahle ta pecka se jmenuje Killer Queen a je to naprosto zásadní a nutná součást Queen katalogu a samozřejmě rockový muziky. Stejně tak jako třeba takovej Alice Cooper.
1: Hele, ten byl teďka v Plzni a předved tam pořádnej koncert, kamaráde. On má totiž teďka své světový turné s názvem Alice's Attic, což znamená jako Elisova půda, by se to možná dalo přeložit. A má takovou vlastně hororovou show.
0: No já se vždycky bál na půdu, to je jasný.
1: No právě, ale tohle to je jako opravdu, hele, já jsem z toho viděl nějaký videa, tam je prostě třeba taková 4metrová figurína, která má jeho obličej a chodí tam po pódiu a kouká na ty lidi a kouká na ty muzikanty. A je to prostě naprostý šílenství.
0: Hezky.
1: Jediná nevýhoda teda toho koncertu je to, že tam prý údajně bylo fakt naprosto strašný vedro. Byly tam naprosto strašný fronty prostě na bar. A takovýhle, takže tam ty lidi tak jako unovali společně s tím Alicem Cooperem, ale show prej jako neskutečná.
0: To je, hele, já si myslím, že prostě lidi, co chodí na koncerty s tímhletím, tak vlastně jako trochu počítá, že jo, když jdeš na nějaký letní festival, taky na tebe praží sluníčko, klidně ve 3 odpoledne, ale prostě když ta muzika stojí za to, tak vlastně i vydržíš nějaký lehký nepříjemnosti, jako fronta, vedro, nebo ne, že si dáš třeba pivo každých 5 minut, ale třeba každých 7 minut. Takže jako ono se to vydrže dá, když je dobrá muzika.
1: Tak zrovna u Alice Coopera se toho rozhodně bát nemusíme, že by nebyla dobrá muzika, že jo.
0: No, hele, když už jsme u něj, tak co si ho třeba zahrát? Dáme si od něj Feed My Frankenstein, co myslíš?
1: Proč ne? Já s tebou souhlasím, ale ještě předtím bych tam poslal ty Alien and Farm, taky Arakainy, nebo Bruce Springsteena, co ty na to?
2: Jo! Atención, señoras y señores! La Tropical Party opět roztančí smích. Stres. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu. La Tropical! Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít. Yes, další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchu. Více na www.latropical.cz. Awarashar!
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Jeden den, jedno místo a pořádná dávka toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qwerticket.cz.
8: Vše pro bagr, náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
9: Vše pro bagr.cz.
10: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, trička, bela, CZ.
11: Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně.
12: Ty jo, já natřel plot už i sousedovi.
13: Petře, jedeme živě.
12: A sakra.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Alice Cooper a jeho peska Feed My Frankenstein právě teďka dojíždí na Rock Rádiu v 16 hodin 37 minut a já si myslím, že už je na čase si rozdat nějaký lístky, takže my už máme výherce nebo výherkyni a teďka se s tím člověkem spojíme a za pár minut už se tady všichni společně uslyšíme.
1: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
3: Migové.
2: Harley.
3: Krucipisk.
2: Vypsaná fixa. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Rock Rádia.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
6: Tahitské léto v Aquapala Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapala Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
9: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
10: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Natírám a najednou grilluju. Proficolor spojil síly Sjatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. A cen je 140. Vyhráváte na všech prodejnách.
0: Rock Radio. Tak jsme zase tady. Dneska rozdáváme lístky na Masters of Rock a s náma je tady Milan. Tak tě zdravím, čau.
12: Ahoj.
0: Tak máme rado, že jsi to dneska získal ty. Jak to máš daleko, prosím tě, do Zlína, do Vizovic?
12: Do Vizovic, krásných 420 kilometrů, je to úplná pohodička z Chomutova.
0: No nekece.
13: Tak tomu se říká oddanost teda.
0: Teda, ale tak, tak přiznej se, která ta kapela tě vlastně donutí, nebo díky komu ti není tak úplně líto podstoupit takovouhle cestu?
12: No, hele, začal bych asi Kissing Dynamite, potom bych se rád podíval na Rasmus, který jsem nikdy neviděl, a Halloween, který jsem viděl xkrát, takhle podívám se zase. Možná potom ještě tyhle z ty Arch Enemy, jo, a pak už nevím, Feret jako první.
0: Hele, mně se to líbí, že to vlastně říkáš jak v nějaký drahý restauraci, když ti prostě vysvětlují degustační menu. Úplně jsem jako z toho dostal chuť, jako že opravdu tam snad jako pojedu taky. Já nevím, já to nějak cinknu a zítra si ty lísky dám sám, jako nebo něco, protože já tam musím. Super. Tak jo, Milene, hele, moc si to užij, hlavně prosím tě, dávej bacha, ta cesta je dlouhá, tak ať dobře dojedeš, já vím, že si budeš hodně těšit, ale víš, jak to prostě znáš.
12: Já už jsem si to dal 15krát, tak nějak zhruba.
0: Jo, takhle. Tak víš moc dobře, do čeho jdeš.
12: Super.
0: Hele, jo, tak si to moc užij a všechny ty kapely pozdravuj a ať se ti to líbí. Měj se krásně, čau.
12: Tam těžko, ale moc krát děkuju, chlapci, díky, čau.
13: Ahoj, čau.
14: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
0: Po lístky byl zase samozřejmě enormní zájem, úplně stejně jako každý den, co tady lístky na Mástry rozdáváme, ale každopádně ještě zítra bude šance, takže rozhodně to ještě vyzkoušejte. Zatím vám pošlu další muziku. Hubert Stank, Faith No More, My Chemical Romance, anebo Bastardi, který už teďka slyšíte, ale mají jenom takový pocit.

0: tady 10. až 11. července. 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info Barvileta, Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
1: Jsme mladí.

0: Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
3: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Bezpečnostní rada státu má za sebou delší schůzi. Za účasti prezidenta Petra Pavla projednávala mimo jiné otázky krizového řízení nebo připravenost Česka na mimořádné situace. Tématem naopak nebyl summit NATO, který se příští týden koná v Ankaře. Park zámku Čechy pod Kosířem se stal terčem vandalů. Do zrevitalizovaného rybníka někdo vysadil jezírkové rybičky, které teď ohrožují původní živočichy. Pracovníci našli taky zastřelené jiřičky. Co dalšího už vandalové poničili, popsal v České televizi kastelán Martin Váňa.
4: V loňském roce znám byly ukradeny okapy z Mánesova altánu a v minulosti třeba také parapety ze zámeckých oken.
3: Zámek proto zkrátil otvírací dobu a otevřený je jen do 18 hodin. Pokud by problémy trvaly dál, památka zvažuje, že vstup do parku zpoplatní. Hygienici zrušili zákaz koupání u Podolska na Písecku na Orlické nádrži. Nicméně voda dál zůstává nevhodná ke koupání. Je v ní velké množství chlorofilu A, sinic a vodního květu. Navíc má i sníženou průhlednost. Bez obav se lidé na Orlíku vykoupají u Radavy a nejvyšší jakost má i voda v Černé Pošumaví na Lipně. Týden po zemětřesení ve Venezuele našli záchranáři živého člověka. Z trosek vyprošťují 47-letého muže, kterému hadičkami dodávají vodu a výživu. Čilští záchranáři ho lokalizovali před víc než dvěma dny. Od té doby spolu s kolegy z Portugalska, Kostariky a USA bojují o jeho život. Ze zpráv je to všechno, pěkný den.
2: Rock Radio. Počasí.
5: Dneska po celé republice polojasno až jasno a teploty kolem 25 stupňů. Večer nám to padne asi na 14, ale žádnýho deště se bát nemusíte, protože nepadne ani kapka. Stejně tak tomu bude i zítra opět polojasno po celé České republice, ale vidím, že už se nám tady rýsuje něco na úplném východě Moravy, že možná tam nějaká ta kapka spadne, ale uvidíme. Pokud ano, tak to bude pouze velice ojediněle. Teploty zítra kolem 22 stupňů a večer nám to padne asi na 14.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
6: V Mostě v ulici Jana Palacha se srazilo osobní auto s koloběžkou, nehoda se vyšetřuje, takže to určitě zabírá nějaký místo, pozor na to a projíždějte opatrně. V Praze na Argentinský u Holešovický tržnice, tak tam se srazil osobák s motorkářem, i tam je teď dopravní komplikace. Ve Velkých Němčicích mezi Brnem a Hustopečema, tak tam se srazily hned tři osobáky na hlavním tahu obcí, takže i tam si dávejte pozor. No a pozor si dávejte taky cestou z Valašského Meziříčí, hned za městem směrem na Nový Jičín na silnici 57, tam se totiž srazily taky dva osobáky.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový odpoledne.
5: 17 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne krásně najíždí do svojí třetí hodinky. Lístky máme rozdaný, říkali jsme si tak něco o nějakých akcích, možná bychom mohli být trošičku jako zajímavý, anebo třeba chytrý v této hodině.
6: Už jsme si dlouho nepovídali příběhy písní nějaký, tak schválně nějaký příběhy budou inspirovat tyhle ty následující věci, které pro vás teďka máme. Úplná novinka od Foo Fighters, která se jmenuje Window, to si pojďme užít, ale dáme si taky Red Hoty, Pearl Jam a Valda Gang. Já myslím, že ta sestava, kterou odpálíme tuhle třetí hodinu rokového odpoledne na Rock Rádiu, je rozhodně velmi silná, tak pojďme užít.

give what the

0: Jen tak mimochodem nám právě dohrála písnička By the way od Red Hot Chili Peppers, tyjo, z roku 2022, už přes 24 let stará pecka, věřil bys tomu?
1: No rozhodně, já jsem tomu věřil, protože já jsem si teda zrovna shodou okolností o této pecce něco přečet.
0: Aha.
1: A tak jsem takovej přesně jako naplněný těma dle jako faktama zajímavýma.
0: Tak pojď mi o tom říct, co o ní ještě nevím.
1: No tak prosím tě, je to vlastně písnička, která vyšla jako single k tomuhle albu, což nám se může zdát jako samozřejmý, protože jak jsme slyšeli to album, tak tady ta jedna z nejoblíbenějších, dokonce v Británii dosáhla čísla 2 v hit parádách, což už se povedlo jenom Danny California, takže jedna z nejúspěšnějších skladeb jako v zahraničí, myslím v zahraničí od Spojených států. No ale když si vlastně vydavatelství řeklo kapele, no hele, by the way, to bude ten single, to je ta písnička, kterou chceme první jako vypustit z toho, tak všichni jako z té kapely říkali, cože, teď tam jsou jako mnohem lepší, tady to je taková jasně, jako úplně jako nevím, jestli tadle. No ale vlastně ukázalo se, že se vydavatelství rozhodlo dobře a opravdu tady ta je jedna z nejúspěšnějších, nejenom jako single, ale právě i potom, co už lidi slyšeli všechny ty věci, tak prostě tahle ta je taková, že asi kombinuje prostě tu funkovou část té tvorby Red Hot Chili Peppers společně, ale s takovou tou jako nostalgickou, melancholickou, melodickou, ten John Frusciante, co tam do toho dává, tak to prostě dobře kombinuje a aniž by to kdokoliv čekal, tak prostě tohle je vlastně ta nejúspěšnější píseň, možná z celé tvorby.
0: Což je ale zajímavý, že zrovna vydavatelství to odhadlo dobře, protože třeba Queeni by mohli vyprávět o tom, co vydavatelství občas si myslí, že je dobrý nápad a vůbec tak není, takže díky bohu, že se jim to tady zrovna povedlo teda.
1: Tentokrát fakt jo, no, je to zajímavý a je vlastně ještě další zajímavá věc, že, nebo zajímavá, asi člověka nepřekvapí, že tuhle tu věc rozhodně musí hrát prakticky na každém koncertě.
0: No,
1: a někdo si dal tu práci, spočítali, že tuhle, no počkej, to ti schválně dám tip, kolikrát si myslíš, že kapela už tuhle písničku hrála naživo?
0: Ty brďo, tak já si tipnu 2000krát.
1: No tak to zas ne, je to 600.
0: No ale je to 600. Já si myslím, že to bude něco šílenýho,
1: no, bych si taky řekl, jako, ale 600krát hrát tuhle tu písničku, ale vem si, že tam vždycky je prostě 10 000 lidí, takže no, jasně, v podstatě, no, jako kdyby se to bralo jako koncerty, který hrajeme my, tak těch klidně bylo 2000, víš, no, když bychom to rozpočítali na ty lidi.
0: Wow.
1: Každopádně teď už ale počítáme s další muzikou.
0: Čekají nás Toutou, taky Pretty Mesa nebo Lucie z jejich Marie.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
4: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
5: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
6: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
6: A můžete využít i výhodné financování.
5: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
7: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
8: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
7: Vše pro bagr CZ.
9: Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně.
10: Tyjo, já natřel plot už i sousedovi.
11: Petře, jedeme živě.
10: A sakr. Proficolor.
9: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
12: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
9: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
12: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
9: Více info v restauracích.

Bartoši. Rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: 17.35 a Toto a jejich Hold the Line právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. No a my už tady konečně zase nejsme sami, protože Kápo právě vešel do dveří. Nazdar, Jirko.
1: Ahoj.
0: Jak dneska, prosím tě?
1: Jo, dobrý.
0: Jde to.
1: Jde
0: tak venku už je trošku líp, ne? Tak nedával si dneska mašinu, jo?
1: Ne, dával jsem procházky se psem a zařizoval jsem nějaké potřebné věci.
0: Jasně, chápu.
2: No konečně se ty procházky dají taky udělat, že jo? Že se jako dá právě, venku tak jako existovat normálně.
1: Tak my tam máme poblíž park, takže je to v pohodě.
2: To ti závidím. Já jsem si říkal, no, že jako až budu příště hledat bydlení, už jsem se po Praze stěhoval asi 8krát, tak příště potřebuji být někde.
1: Jsi ještě zajíček.
2: Kolikrát ty se stěhoval?
1: Ty vady, no já bych řekl, že celkově do současné doby to možná se možná blíží číslu 20.
0: Ty bláho.
3: Ty brďo.
0: No, tak každý rok jinde, ne?
1: No, to bylo jeden rok dokonce 3krát, no.
0: Ty bláho.
2: Taky jsem si to takhle zažil, no. Jednou jsem u toho stihnul oddělat auto a svoje záda taky. Jak jsem skončil s totálkou, tak o tom si zase povíme někdy jindy. Teď máme před sebou ještě další rockovou muziku a pak samozřejmě další 2 hodiny, které jsou v režii našich posluchačů. Takže samozřejmě klasický sdělení.
0: Pustíme poslední muziku, Def Leppard, Korpiklány, anebo Vohnoutě, jejich Svaz českých bohémů. No a zítra se bohužel neuslyšíme tady na rokovém odpoledni, ale v pondělí je svátek,
2: no takže jo,
0: v úterý
2: se takových
0: slyšíme.
2: Změn, ale opravdu už tady budeme, já tady podle mě v úterý taky nebudu, protože jdu na svatbu kamarádovi. No hele, dřív nebo později se tady prostě zase potkáme.
0: Tady sejde.
2: Jednou to přijde, hele, mějte se pěkně, čus.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
6: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
5: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Nazdar divočáci, zdraví vás Mára z kapely Civilní obrana. Letos slavíme 20 let, takže nás čeká hromada letních koncertů. Ten největší koncert v historii kapely Civilní obrana bude 14. listopadu ve Velký Lucerně, kde moc rádi uvidíme všechny skvělý fanoušky Rock Rádia. Tak přijďte.
8: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
9: Natírám a najednou griluju. Proficolor spojil síly s Jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. A cen je 140. Vyhráváte na všech prodejnách.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 3. července má pražský klub Vagon na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. 4. a 5. července vyražte do Dobšic nad Cidlinou na dobročinný multižánrový festival Help Days Fest. Užijete si kapely Alžběta, Lauter, Argos, Salieri a spoustu dalších. Music klub Modrá Vopice chystá na pátek 3. metalovou akci pod názvem Under the Blade a hned na to v sobotu Krakenroll Abused Monkey Fest, na kterém spojí síly 5 kapel české scény. V neděli 5. vyražte na kapelu Lucie Revival Plzeň do Háječku na letní parket v Heřmaničkách a ten samej den proběhne Tom Alive Fest v pražském sportcentru Koráb. Na tomhle festiáku vystoupí Imodium, Byt číslo 4 a Pan Links spolu s dalšíma interpretama. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, střímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací prý.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Já nový plot mám. Jo, já se mám a nejsem na to sám.
9: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Plotydobrý.cz.
10: Zprávy. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Největší důvěře se mezi Čechy těší hasiči. Následuje policie, Česká národní banka a armáda. Naopak za nejméně důvěryhodné mají lidé členy vlády, kterým důvěřuje třetina veřejnosti. Mírně lépe je na tom Senát, sněmovna a Evropská unie. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM. Případů svrabů je letos víc. Hygienici evidují víc než 7 tisíc, což je o 40% víc než loni za pololetí. Nejvíc nemocných je v Moravskoslezském, Středočeském a v Jihomoravském kraji. Svrab je kožní onemocnění, které se projevuje červenými pupínky a intenzivním svědním celého těla. Meteorologická stanice v Doksanech patří díky své poloze mezi ty nejteplejší. Leží v otevřené zemědělské a suché oblasti, což může vést. K silnějšímu zahřívání vzduchu. Právě

0: pod Unii evropských fotbalových asociací. Důvodem je účast v domácí korupční aféře. Do poháru UEFA se dostal Jablonec, pozici Karviné převzala Plzeň a polepšil si taky Hradec Králové. Ze zpráv je to vše, hezký večer.
1: Rock Radio, počasí.
2: Tak díky za zprávy a pojďme se podívat, jak bude v pátek. Český hydrometeorologický ústav předpovídá, že bychom měli čekat polojasno s kupovitou oblačností, na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou i přehánky. Ráno bude v jeho východní polovině území oblačno až zataženo místy s doznívajícím deštěm nebo přehánkami. Večer bude oblačnosti ubude oblačnosti až do vyjasnění. Nejvyšší teploty na 24, na jihu Moravy potom na 27 stupních, no a v 1000 metrech na horách čekejte stupňů 15.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Tak, podíváme se na Masarykovu třídu v Orlové, okres Karviná. Tam na kruhovém objezdu s ulicí Osvobození je nehoda dvou osobních vozidel, tvoří to překážku v provozu, pozor na to. Podíváme se na D11 a zhruba 28,5 km na trase Praha-Sever. Tam je nehoda dvou osobních aut, tvoří to opět překážku na vozovce, projíždíte opatrně a buďte obezřetní. No a v ulici Bezručova v Turnově, okres Semily, pozor, na vozovce je olej, očekávejte tam tluskou vozovku, zvláště pokud se tam chystáte na motorce. Tak prosím vás varuju předem, ať vám tam neujedou cvičky. No a pokud ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, hlavně prosím vás, doražte v pořádku.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na psání.
2: Námořníci, máme 3 minutky po 18. hodině, máme tu čtvrtek a všechny přeživší po včerejší plodné středě vítá na palubě Rock Rádia váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Tak pojďme opět rozjet naši oblíbenou dvouhodinovku Rock na přání, ve které vy máte tu svobodu rozhodovat o tom, co se na Rock Rádiu bude hrát a nebude hrát. Pusťme se do toho, volejte mi do kapitánský kajuty na 7258444424, pište na Messengera a do mailu, no a úvodem opět bývalý kudrnáč a vždycky romantik Bon Jovi s pečkou It's My Life. No a během týhle 3 a 3/4 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhuu!

0: It's my life a s Bodem Jovim už je to pryč, přátelé, už to letí, čas letí a nepočká a my si dáme takovou pozitivní až jako legrační úsměvnou píseň. Hned na úvod, ano, tušíte správně, takhle při letě to budou Totáče a Balkánská. Oni si zavolali motorkář Full svojí dceruškou Tereskou, že by to rádi věnovali i mému synovi Wolfíkovi, tak děkuju moc krát. Do toho psal ještě se s tím samým přáním Toník Poduška, který napsal, zkusil jsem to včera, zkusím to i dneska to náhodou vyšlo, protože jste tady spojil píšící si s volajícím si a chtěl bych to nechat zahrát, tady píše dál Toník svý milovaný 6letý dceři. Tak jo, tak pro vás děcka Totáči a Balkánská.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak to byly Dropkick Murphys a Hospodští rytíři a jejich Turn Up the Dial. No a my si rokoví věřící milí dáme nějaký škorpíky. Asi jste tušíte, která píseň bude následovat. To psala tady Vendula Škanderová. Ahoj kapitáne, prosím, zahraje Rock Believer od škorpíků pro moci pána, aby mu práce šla lépe od ruky. Rekonstruuje barák, ale zatím to v mých očích vypadá na demolici. Díky moc a hezký večer všem. No tak to víš, že se to musí nejdřív rozbourat, aby se to pak mohla postavit. Hele, jestli úplně nejseš stavařka, tak nos moci pánovi, mocnářovi, to, co on potřebuje k té stavbě a dál se o to nestarej, on to udělá určitě skvěle. A tady je píseň jenom pro něj.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Jo, a tak to bychom měli čerta starýho za sebou, můžeme si ho i dneska odškrtnout s peckou Mr. Crowley z roku 1980, nádherná práce, a jdeme dál hrát na vaše přání, proto tady vlastně jsme. No tak psal Míra Šedivý. Ahoj kapitáne, zdraví tě Míra, prosil bych, kdybys byl tak hodný a mohl si tam pustit tři ségry a zelenou, protože jsem nestihl popřát fanánkovi k narozeninám. Děkuju moc, PS, je to i tobě, ať máš skvělý večer. Ahoj. Tak jo, tak ty odvážnější z nás se můžou vydat do lesa, dát si zelenou a samozřejmě zpětně k 60 nám fanánkovi hodně štěstí, zdraví a kopec randy na vrch.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

0: starý dobrý Buriáši a jejich Easy Living, přátelé. To byly 70. leta a teď se posuneme zase dopředu. Volal mi David, který by chtěl pro všechny, co budou trávit víkend na pekelném ostrově, zahrát něco pěkného od Rammsteinu. Nakonec jsme se dohodli, že nejlepší skladba bude Deutschland.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
1: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
0: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Chceš jít se stádem nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Natírám a najednou grilluju. Proficolor spojil síly s jatky Český Brod a celé prázdniny hrajeme o klobásy, grilovací dobroty i pořádnou kýtu. A cen je 140. Vyhráváte na všech prodejnách.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: šílený vtipálce Twisted Sister, we are not gonna take it. Přátelé, co si dáme v našem roku na přání dál, aby jsme stihli zahrát všechno, nebudeme moc dlouho kecat a budeme taky hrát samozřejmě. Tak psala mi tady Michala Veselá Gojšová, ahoj kapitáne, dnes jsme šlápli do pedálů a podívali se na křivoklád. No, tak to vás šlechtí. Teď odpočíváme a doplňujeme tekutiny a posloucháme Rock Radio. To děláte dobře. To vám dolije. Tekutiny dolijte z výčepu a samozřejmě tu energii takovou rokovou vám dodáme my. Aspoň se o to pokusíme. Zahraj nám prosím něco pěkného od Horkýže Slíže. Díky, Míša. Hele, tak si tam na tom křivoklátě dejte bacha, ať vás nechytne někde hajnej, kdybyste se vydali třeba do lesa, spletli si dny, mysleli, že je třeba středa, měli na to ještě energii, tak pozor na hajnýho, ne alias polo. Vníka, protože už troubějí.
1: Rok na přání. Rock Radio.
2: Už

0: Down, přátelé, skvělá kapela, která se hodí vždycky a všude a jejich Miracle, takový malý zázrak. Tak, co si zázračního dáme dál v našem roku na přání, tak to budou určitě kabáti. Volal si Vláďa z Tábora, že se zrovna chystá, nebo že zrovna je na cestě z Českých Budějovic na Prahu, no tak to znamená na sever a máme to jasný. Já myslím, že ještě si tady někdo psal o kabátníky. Jo, myslím, že tady Kořínkovi, táta Bob, ahoj kapitáne, všichni vmáčkneš tam někam kabáty, jako překvápko pro Teresku, co mě překvapila a přišla natřít zase další kus hřiště, díky táta Bob. Jo, tak milá Teresko, to je překvápko pro tebe, na sever.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: jdete na sever nebo na jih, je důležitý, že u toho posloucháte Rock Radio a to nás strašně těší. Tak máme zhruba 8 minut na to, abyste mi napsali na Messengera nebo do mailu, v jakém jazyce byste chtěli slyšet vaše časové znamení a v jaké situaci byste ho chtěli načapat a já vám za to zahraju píseň na přání. Přednostně samozřejmě VIP jen pro vás po 7. hodině.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

ještě tam po Macbethech a jejich Pet Galaxy a flákneme jednu písničku krásnou. Psal tady Václav Čelůstka, ahoj kapitáne, zrovna potím krev na chlupě a připadám si jak ten 16-letý synek, který taky šel dobrovolně do války s vědomím, že to nemusí přežít, jak to popisuje Lemmy v písni 1916. Nevyhrabal bys tam prosím tě někde nějaký pěkný motorheady pro ty, co zrovna makají na svém snu? Jasně, dáme si pecku Electricity, protože elektrika je důležitá.

0: Je za dvě minuty nebo za minutu sedm večer a vy posloucháte Rock Radio a samozřejmě váš oblíbený pořad Rock na přání.
1: Rock je slušná muzika. Rock Radio, Rock na přání.
0: Tak, kolik hodin jsme se dozvěděli a můžeme se pustit rovnou do druhé půlky našeho roku na přání. Dneska začneme Guns N' Roses a jejich pečkou Civil War. No a pak je to na vás, já tady určitě něco krásného z těch vašich návrhů vyberu. Tak pojďme na to, ať máme půlku hotovou.

0: What's so civil about war anyway?
1: No, tak to byly Gáni a Civil War a my si teďka dáme něco na grilovačky. Psala tady Jana Šromutová, snad vůbec první zprávu do Rock Rádia, tak vítej k nám do rodiny, Ani. Ahoj, právě grilujeme a posloucháme vaše rádio. Moc vás prosím o zahraní nějaký pěkný písničky od Pretty

0: Hercules, děkuji moc. Tak aby vám to, co dáte do sebe, z té grilovačky šlo pěkně dolů, tak já jsem vybral pecku Follow Me Down z alba Going to Hell z roku 2014. Ta má docela kulky, poslouchejte.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

0: Krásně se svištíme v rozjetý druhý půli našeho pořadu Rok na přání na Rock Radio s vaším kapitánem na vlnách slušný rockový muziky Jirkou Vajgezem. Tak tohle byla tklivá píseň od Three Days Grace, Animal I Have Become, a teď si dáme zase něco českýho. Volala mi Radka Střebíče, že by chtěla Jarce k svátečku a taky Vlastičce Oldovi a taky pro Aliho Kotvána k Tygřici k narozkám nechat zahrát něco pěkného od Škvoru. Tak jo, přejeme hodně štěstí, zdraví a kupec srandy navrch pro vás, vy celebrity dny.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Připomínám, v Proficolor hrajeme o klobásy, grilovací dobroty a pořádnou kýtu od jatky Český Brod. Každý měsíc 10 cen na každé prodejně.
4: Ty jo, já natřel plot už i sousedovi.
5: Petře, jedeme živě.
4: A sakra.

0: verze původní pecky od kapely The Cranberries, Zombie, tentokrát v podání kapely Bad Wolves. No, tak tady úplně si nejsem jist, jestli je cover lepší než ten originál. Já se tady kloním spíš pro ten originál. Jak to máte vy, to je samozřejmě na vašem uchu a můžete mi to dát klidně vědět na Messenger. Ale posuneme se dál, volala mi posluchačka Jana, která by chtěla svý nejlepší kámošce Jarce popřát všenej k svátku. No a samozřejmě ještě bratr Pavel tu je a ten má zase narosky. Tak všem všenej a kopec srandy navrch, samozřejmě to zdravíčko nesmí chybět a máme si prej dát něco rychlýho od Offspring, tak já bych volil starou dobrou pecku Self Esteem.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: nám pan Carlos Santana a taky Chad Kruger. Pecka se jmenovala Into the Night. A než všichni vyrazíme do noci, tak si ještě dáme nějakou dobrou muziku, třeba ze Švédska a třeba Sabatony, o který si tady zavolal zamilovaný Radek, který by chtěl píseň jakoukoliv krásnou od Sabatonů věnovat nám do rádia, taky všem posluchačům, ale zvláště své největší lásce Verče do Luhačovic. Tak milá Verčo, pro tebe je tu třeba Carlos Rex. Užij si ho.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Tahické léto v Aquapalas Praha už je tady!
2: Zábava vody tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek. Nemusíš

0: letenku na e-shopu, kup si vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
2: To je nekonečné moře legrace, jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Akopalos Praha, tahitské léto, zábava na celý den. Více na akopalos.cz.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: počmáraný biznismeni kysáci s pečkou Forever za náma a vy posloucháte do finále jdoucí pořad Rok na přání na vašem Rock Radiu s vaším kapitánem na vlnách slušný rokový muziky Jirkou Vajgizem. Tak stejně jako se často, velice často objevuje v našem Roku na přání Ozzy Osbourne, tak jestli jste si všimli, tak se velmi často objevuje taky u nás Ota Hereš, a to je dobře, přátelé, to je nejlepší. Vítek Stoklásek to dneska zachránil, napsal: ahoj kapitáne, prosil bych o Made in Hell od Thor, protože teď poslední dny je to fakt jak v pekle, to souhlasím. Jinak to posílám všem posluchačům a tobě předem díky. Tak oťas hobluj!
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na přání.

vážené a milé námořnictvo, je to opět tady. Musím se podívat chca nechca na hodiny a vidím, že je za pár minut osmička, nedá se nic dělat, půjdem si každej po svým, ale nakonec i dnes si dáme trochu pepře, ať se vzepře, a otevřeme si nějaký e-mail. Tak otvírám. No a vidím, že mi píše Miroslava Bergová. Ahoj kapitáne, můžu poprosit něco od Pantery pro dceru Týnku, která teď s námi cestuje po Skandinávii a zatím se na fotkách tváří, že má tu dovolenou za trest, ale stejně ji máme rádi. Děkuji, Mirka. No tak jo, tak co bychom si dali? No, myslím, přátelé, že ta vaše dcerka Týnka je zrovna ve věku takovým revolucionářským, dá se říct, tak si dáme na závěr pecku Revolution is my name. No a právě s touhle písní se pro dnešek s vámi loučí váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem plodný večer, ať už ho trávíte kdekoliv. No a budu se na vás těšit i zítra u pořadu Rock na přání po 18. hodině. Do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte.

0: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto.poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.

0: Radio. Rock je slušná muzika.
1: Nikdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není. Nepil jsem tekilu a ne, že bych se šklebil.

0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Když oznámila společnost MotoGP Entertainment, tedy bývalá Dorna, že našla společnou řeč s výrobci motocyklu a v Brně se podepsala vzájemná smlouva o MotoGP na příštích 5 let, jednou z prvních věcí, které jsem zkonstatoval, byl fakt, že se konečně hnou pomyslné ledy se zamrzlým přestupovým trhem. No a bylo to jako dominový efekt. Okamžitě se ozvali od Ducati, že si nechávají Marka Márqueze a k němu berou Pedra Acostu z KTM. Dosavadní jezdec Ducati Pecco Bagnaia pak oznámil, že se stěhuje do Noale, kde má své sídlo Aprilia. Ze stáje Trackhouse pak odchází Ai Ogura, který Japoncům přinesl minulý víkend výhru po 22 letech, ale americká stáj má teď vůbec zamotanou hlavu. S odchodem Ai tak nějak počítali, ale on má skvělou sezonu i jejich druhý jezdec Raul Fernández a tak si Američani řekli, že by byla vtákovina o něj přijít a podle zákulisních informací dorovnali nabídku, kterou měl Raul od stáje Tech 3 a je celkem jasné, že z týmu, kde se vám daří, asi nebudete odcházet. Zatím posledním oznámením je to od Yamahy, ta potvrdila, že po této sezóně od ní po 8 letech odejde bývalý mistr světa Fabio Quartararo a spolu s ním i jeho stájový kolega Alex Rins. V případě Quartarara se mluví hlasitě o jeho přechodu k Hondě. U Alexe to spíš vypadá na konec aktivní kariéry.
0: Rock Radio, Moto Keci.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rokoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika.

0: muzika. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

Rock Radio, to nejlepší z českých zkušeben a garáží.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.

0: still won't hear.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Yeah!

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Rata tarararata, trička rata tadadadarata, potisk potisk, trička potisk, trička bela bel bela bel bela bel CZ.
2: Rock je slušná muzika.

0: Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Alice?
2: Už je moc pozdě, Pavle.
1: Víš, jak dlouho my už jsme spolu?
2: Já mám zítra ráno stání.
1: Ne, ale když já mám stání dneska.
2: No tak. Dobrou noc.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Taky prosím tě.
2: Pepino, už toho máme dost.
1: My taky. Matýsek se posral.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Trezorovej obsah v moderním kabátě, to je nabídka sobotního rockovýho referenda. Jedničku mají Ex Argema s albem Velká Morava z roku 2012. Dvojku dostali Ingot a jejich letošní deska 100 černých let. Nebo můžete zvolit Zemětřesení 2 a album Finále z roku 2023. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rockovyradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Prosím tě, nedejchej nám, je táhne z tebe pivo a smrděj ti nojdi silou, mej do kličku jeden. To je život.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co je tady ten kůl?
2: Je svěží jitro. Před nájovnou stojí zaražený pilot.
1: Ale ne, pilot, to je ten pilot toho práškovacího letadla, ten nápadník té nejmladší dcery.
2: Jo, vy jste myslel toho Korna?
1: No jistě, mě vůbec nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké nejasnosti.
2: Mládenci, změna! Ten kůl vyndejte a do té díry postavíme pana Korna. Ne, ne, to je dobrý, je čas.
1: Ale on není zaražený do země. On je zaražený, že nikdo není v hájovně doma. Je prostě zaražený.
2: Jo, takhle byste to myslel. No. Ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díra jednou je? To by byl fór, ne?
3: Ta díra stála 15 800.
0: Rock Radio. Konec legrace.